Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality. Hit Radio. Bring the action.

jenom klíč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
1: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Hit Radio Zlín.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Živnostníci nejspíš budou odvádět míň. Poslanecká sněmovna včera přehlasovala Senát. Horní komora parlamentu s návrhem vlády nesouhlasí kvůli obavám z výpadku příjmů důchodového systému. Živnostníci podle nich navíc budou mít zajištěné menší důchody od státu. Taky včera padaly po celé republice teplotní rekordy. Počasí tak přepisovalo historické tabulky čtvrtý den v řadě. Nové maximum pro 26. květen registrovala zhruba čtvrtina všech stanic. Nejvyšší teplotu opět naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Čeští hokejisté nakonec malý zázrak nedotáhli. Ve včerejším duelu proti Kanadě ztratili dvoubrankový náskok a s favoritem nakonec prohráli 3-2. Základní skupinu proto zakončili na třetím místě a ve čtvrtfinále změří síly proti Finsku. Utkání startuje zítra v 16:20. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ve Zlínském kraji pokračuje vysoký zájem o čtyřleté maturitní obory. V prvním kole přijímacího řízení na střední školy bylo přijato téměř 6 tisíc uchazečů. Největší zájem byl opět o odborně zaměřené maturitní obory, kam bylo přijato 3030 studentů. Na čtyřletá gymnázia zamířilo 1083 žáků a na licea pak 283 uchazečů. Dnes bude zpočátku jasná obloha, postupně se ale zatáhne a

0: vám krásne ráno. Jasmin, ahoj.
1: Ahoj.
0: Dave.
2: Ahoj.
0: A ja. Ahoj,
1: Amika.
0: Dobré ráno. Viděli jste, kdo včera zbořil Instagram?
1: No jasně, malej Jonatánek se narodil Mirajům.
0: Malej Jonatán. Miraj Navrátil je táta, se svojí Sárou mají, jak říkala Jasmin, Jonatána. On tady doslova k sobě na Instagram napsal pod příspěvek: maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu. Ale rázem se Jonatánkovi nedařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále zeběhl skvěle slazený tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme za ten překrásný život. Milujeme tě, Jonatánku. Vítej na světě. Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. A my milujeme všechny ženy, které nám dávají děti.
1: Já jsem koukala, že on snad pro něj složil song, který ještě není venku, ale dáme si zas tím aspoň tenhle, ne?
0: Dáme si Easy a já zkusím ten song, který teda ještě není venku, zkusím to tady nějak v rychlosti sehnat, stáhnout, oficiálně samozřejmě, a že bychom se aspoň kousíček za chviličku dali, co vy na to?
2: Já jsem pro.
0: Tak jo, pojďme na to. Mera Easy 6.03.

0: Tomáš.
1: Miraj, easy, 6 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ránko. My jsme se tady před malou chvílí bavili o tom, že Miraj je táta, narodil se mu malý syn Jonatán, no a protože začíná minuta šampionů, tak nás napadlo, že byste mu mohli něco vzkázat takhle přes éter.
2: My po vás vždycky chceme tři věci, dvě se nemění. Jak se jmenujete, odkud jste a teďka nás zajímá i co byste mu přáli do toho nového života, jo, malýmu Jonatánkovi.
1: A my to rodině Mirajů rádi pak přepošleme, takže ty vaše vzkazy se k němu dostanou. A já jsem tady mimochodem našel teda ten song Dostaneš všechno, co právě Miraj složil svýmu malýmu, tak zkusíme ukázku.

0: Miraj složila a maminka malýho Jonatána k tomu nakreslila cover, tu fotku, co je pak na Spotify a tak. Takže společná práce a moc hezký teda.
1: Tak kdybyste si to chtěli poslechnout celý, je to online.

teda, už jsme to našli, je to online, ať už na YouTube nebo na Spotify, jmenuje se to Dostaneš všechno. No a my bychom byli rádi, kdybyste nám dali právě ty vzkazy pro Miraje, tak pojďte nám to napsat na 777 937 777. Teď Lady Gaga na Hit Radio, hezké ráno.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, tohle je Hit Radio 6 hodin 11 minut. Startuje minuta šampionů, ve které jsme se vás ptali, ne co děláte jako tradičně, ale protože se Mirajovi narodil syn Nathan, tak jsme po vás chtěli nějaké vzkazy, co byste Mirajovi vzkázali takhle přes éter. Tak pojďme na to, minuta začíná teď.
1: David Žacler z dvojčaty, mu přejeme hodně zdraví a lásky, hodně štěstí do života.
0: Andrea Budějce, Jonatáne, pevné nervy v rodině umělce, najdi si skvělé kamarády, jako má Jonatán v Machovi a Šebestově.
1: Lucka z Olomouce, přejeme hlavně zdraví, ať má kolem sebe pořád usměvavé lidi a ať nikdy nestratí svou dětskou radost.
0: Roman a Klára Kladno, zdraví do éteru, malému Mirajovi přejeme život plný dobrodružství, skvělé kamarády a rodiče, co zvládnou i noční koncerty beze spánku.
1: Monča Jihlava přeje malému Mirajovi, aby měl kolem sebe vždycky dobré lidi a aby byl stejně talentovaný a pohodový jako jeho rodiče.
0: Kuba Tábor, přeju nekonečně energie, radosti a ať jednou zvládne všechny průšvihy s úsměvem a humorem.
1: Loli Sonice, hodně štěstí a zdraví, ať vás život baví a ať si užijete s Jonatánkem spoustu společných chvilek, ať mu to jde za pár let taky ve škole.
0: Květa Děčín, přeju malému vše, co se vždy přeje, ale hlavně nekonečnou lásku a laskavost rodičů. No tak myslím, že Mirej, až mu to pošleme, bude mít obří radost.
1: Těch zpráv bylo mnohem víc. Máme tady opravdu 60 sekund, takže moc děkujeme, jste úžasný.
0: Nebojte, víme o vás, všechno moc kopí. Za chvíli probereme hokej, teď muzika, Luis Capaldi Survive, taky Evanescence, Bring Me To Life, 6.12 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Survive, Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. Tak co ten včerejší hokej, co? Ze začátku to vypadalo hodně nadějně, tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
1: Jako smutný, no.
2: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo.
0: Krásně se ti spalo.
2: Krásně se mi spalo a pak se druhý den podívám ráno a...
1: Měla jsem to udělat taky tohle, taky jsem chtěla jít spát, když přesně byl tenhle ten stav a říkala jsem si, ne, to musím jako dokoukat, sice ráno budu úplně rozlámaná, ale no, měla jsem to taky udělat.
0: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
2: Aha.
0: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
2: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
0: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaclo a už to dělat nebudu.
1: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
2: Je to tak, zítra 16:20.
0: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu zásuvku, to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
8: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
9: Souhlasím.
10: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
11: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
12: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
11: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu?
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
19: Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info ze Zlína. V Sokolské ulici na úrovni zastávky MHD Vysoká Mez se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte tady s omezením. Šťastnou cestu všem.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: Je přesně půl sedmé, tohle jsou Imagine Dragons. Na Hit Rádiu Michal, Jasmina, David s vámi. A Davide.
1: Ranní update.
0: Pojď do nás.
2: Čeští hokejisté skončili základní skupinu na třetím místě v rámci čtvrtfinále, tak změří síly s výběrem Finska, které skončilo druhé. Duel o všechno startuje zítra v 16:20. Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států. Brzy oslaví 80. narozeniny. Pokud váš kolega dneska nepřijde do práce, možná nedorazí už nikdy. Třeba právě on vyhrál historicky největší jackpot Česka. Včera večer ve hře Eurojackpot padla výhra bezmála 3 miliardy korun.
3: Michal dneska přišel trošku později, já se bála opravdu,
0: no.
3: Že nás tady nechá, že to vyhrá.
0: Takhle, můžu vás uklidnit, já to nejsem, ale já jsem koukal, kolik spolkne daň, je to něco okolo 450 milionů, takže čistá výhra je to jenom 2,5 miliardy korun.
2: Tak to už je nic moc.
0: Za to by třeba tady David ráno nevstal ani z postele. My jsme to nevyhráli, my jsme tady s váma. Myslím si, že ten, kdo to vyhrál, tak že se mu ozve teďka spoustu známých, starých známých.
2: Skoro určitě nevstává v 6:30 a neposlouchá Hit Radio, bohužel.
0: A pokud jo, tak závidíme a gratulujeme. Hanson na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika. 8 minut po půl sedmé na Hit Radio. Krásné ránko, šampioni.
1: Vzpomeňte si teďka všichni na svůj úplně první telefon, kolik vám bylo, jak vypadal, protože do módy se teďka vrací právě třeba vyklápěcí telefony, někdo jste ho možná měl, a teďka se je oblíbili zpátky teenageři a je to teda zpátky tenhle ten trend. Vzpomínáte si vy, kluci, na svůj první telefon?
0: No jej, byl to Siemens S6, byl, já nevím, takhle asi kolik, 20 centiáků, to je tohle, obrovský byl, víc.
2: Taková ta cihla.
0: No a s anténou, to byl můj.
2: Já jsem měl Alcatel,
0: jasně.
2: Takový ten displej s těma dvěma řádkama jenom, šlo z toho jenom zavolat nebo napsat zprávu.
0: Alcatel Vantage Easy.
2: Je to tak,
0: co ty, Jasmin?
1: Já jsem měla nějaký právě vyklápěcí LG, ale hnedka jako druhý telefon, tak jsem dostala nějakou starou Nokii, protože mě se vlastně telefony pořád nějakým způsobem rozbíjely a táta se prostě naštval a koupil mi starou Nokii a pamatuju si doteďka, že jsme měli nějak matiku a učitelka říká, ono to vypadalo jako taková krabička, jako kalkulačka to vypadalo, ten telefon. A učitelka říká, dejte si to z té lavice, tu kalkulačku, já říkám, to je mobil, a ona, no tak tím spíš, a já říkám, prosím vás, tohle nemá ani tu kalkulačku, tenhle telefon, jako.
0: A ty jsi zmínila Nokia, no tak takhle, kdo nás posloucháte, a vy už víte, co chci říct, Nokia 3310,
1: no,
0: kdo jste ji měl, hoďte kamenem, anebo hoďte tím telefonem, to vyšlo úplně na stejno, 3310, takhle, ty vyklápičky, já si myslím, že to je telefon pro choleriky, jo, protože když chceš někomu praštit s telefonem v dnešní době, jo, tak na displeji to neuděláš, jo, ale s tou vyklápičkou, hotovo! Nazdar! Rosalyn Snap, další muzika pro vás za malou chvíli a hlavně, co pro vás chystáme, Jasmin, řekni to. Dovolená.
1: No jo, za 40 000 korun,
0: tak zůstaňte u rádia, za chvíli soutěžíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: www.testiny.cz.
1: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D35 na 242. kilometru směrem na Mohelnici zasahují do provozu dva kamiony s defektem. Dejte pozor. A ve Zlíně v Sokolské ulici se srazilo osobní auto s motorkou.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.51, tohle je středeční Hit Radio a snídaně šampionů. A pokud byste chtěli zkusit vyhrát dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Možná už se doma přemýšleli a bavili se o tom, kam v létě vyrazit na dovolenou. To my vám neřeknem, ale jak říkal Michal, tak Invie vám dá na dovču vašeho výběru 40 000 korun.
0: Na vás je si vybrat to správné sedadlo v našem virtuálním letadle. 6 řad sedadla A až F. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj, to by Aneta.
2: Ahoj, Anet.
0: Ahoj, Aneto, jaké máš ránko?
3: Jo, fajn, stáváme pomalu, chystáme se do školy a do práce.
0: Hezký.
2: Anet, ty, pokud se ti, takhle, můžeš jako vyhrát tu největší výhru samozřejmě, ale kdyby se ti nepovedlo trefit to sedadlo, tak můžeš taky vyhrát některou z dílčích výher, což je buď Hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na koncert na Letenský pláni Marka Ztraceného. A nebo tam jsou sedačky, které jsou úplně prázdný a můžeš mít smolíka, ale my ti držíme palce, aby si něco z toho vyhrála.
0: A tak se ptám.
3: Děkuju.
0: A tak se ptám, Anet. Jakou vybíráš sedačku?
3: Takže my jsme se tady dohodli s dcerkou a vybereme A5.
0: Mm-hmm. A5.
2: David tady před chviličkou říkal, že všichni...
4: Konečně si někdo sednul k oknu.
2: Jo, konečně teďka.
0: Anet, udělala si radost našemu Davidovi, sedíš u okna.
3: Super.
2: Tak Anet, co na té sedačce 5A sedí? Dovolená to... není.
0: Ale... Ty jsi říkala, že jste se domlouvali s dcerkou na výběru sedadel, že jo?
3: Ano, ano, přesně tak.
0: A co by dcerka řekla, kdybych ti řekl, že vyrážíte na Marka Ztraceného na Letenskou pláň?
3: Super.
2: 7.8. máte dvě vstupenky.
0: Tak jo, tak vyseděli jste si vstupenky, ty jsou vaše, ty posíláme, no a samozřejmě třeba vás pošleme i na tu dovču za 40 000 v 8.50. Pokračujeme, zkusíš to?
3: Jasně, zkusíme to znovu.
0: Perfektní práce, vydrž mi na telefonu a zatím hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty bychom mohli platit míň. Zlevnění ropy na světovém trhu podle analytiků přinese snížení ceny až o 2 koruny za litr. Důvodem jsou naděje na ukončení války na Blízkém východě. Trh s ropou i pohonnými hmotami, ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Světový šampionát ve fotbale je v první řadě biznis. Mezinárodní organizace FIFA odhaduje, že mistrovství světa přinese dvakrát víc peněz než olympiáda. Celkem zhruba 230 miliard korun. To je zhruba tisícinásobek toho, co vydělal první turnaj v roce 1930. Donald Trump nemluví vždycky pravdou. Podle analytiků šířil falešné zprávy o volbách minimálně ve 107 případech, a to jen během posledních 6 měsíců. Opakovat měl, že mu bylo vítězství ve volbách 2020 ukradeno. Téměř 2/3 republikánských voličů jeho slovům věří. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Vizovice by se mohly stát novým hudebním centrem Zlínského kraje. Po open air festivalech

0: jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Dobré ránko.
2: Krásnou středu vám všem.
0: Snídaně šampionů.
1: Stále jsme tady, hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady s námi. 3 minuty po 7 ladíte Hit Radio.
2: Jaká je nová móda na silnicích, taky jak se seznamujeme, anebo rychlá pětka a v ní soutěž o lístky na Hrady.cz. To všechno vás čeká v téhle hodince.
1: Samozřejmě i další hity Dinoro a Gigi D'Agostino, pojďme na to.
0: Hit Radio Zlín.

0: 6 minut po 7, takhle vám hraje středeční Hit Radio Dinoro a Gigi D'Agostino. A nás by zajímalo, jestli jste někdy byli na nějaké online seznamce. Ať už jako lovci, nebo jako lovna, co? Byli?
1: Lovna.
2: Nebo jako oběť.
0: Jako oběť. Tak co vy dva, byli jste někdy online?
1: Nebyla, naopak někdo třeba mě fejkově založil účet. Jasně. Ale já jsem nikdy neměla seznamku.
0: Tyjo, tak to se stalo i mně, už to teda hodně let zpátky a já jsem to našel. A pak teda, já jsem psal tomu borcovi, že hele, jako promiň, ale to jsem já, jestli by to nemohl smazat. Tak to smazal. Co ty, Davide?
2: Hele, já když jsem si svoji partnerku našel, tak to ještě nic takového nebylo, takže já tu zkušenost nemám.
0: Jasně. No tak proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme, že tyhle aplikace můžete už z telefonu smazat a odhlásit se, protože už tam moc dobrýho dříví neseženete. Obří odliv uživatelů, online seznamek a lidi se vrací k balení naživo, prosím vás. Jo? Což je za mě vlastně jako super.
1: Je to super, takhle, jak kdy, jo. Já jsem nedávno měla takovou příhodu v Praze. Měla jsem v jednom obchoďáku s přítelem, přítel pak odjel, že musel něco rychle zařídit, nechal mě tam samotnou a třeba 2 minuty po tom, co on odešel, tak jsem odcházela já a někdo hrozně rychle běžel, nějaký týpek 30 až 40 let a já se bála, že mě srazí, tak jsem se zastavila a v tu chvíli se zastavil i on, že jako běžel za mnou, jo. A říká, jsi z Prahy? Nebo jsi z Prahy? A já říkám, jo, a aniž bych se optala na něco, tak říká, já jsem z Brna. A říkám, jo, tak super, jako jo.
0: Tak tě si to pořbila.
1: Ne. A říká, moc ti to sluší, vypadají takhle všechny pražačky. Říkám, já nevím, můžete se kouknout kolem sebe, jako ne, tak

0: nebudu tady hodnotit nikoho. A on říká, no, máte zajímavý outfit, možná děláte do umění. Říkám jako, že jo, že celkem jo. A prej, no, vypadáte mladě, asi jste studentka. Říkám, ne, to jenom vypadám. A takhle se vyptával a už jako moc zjišťovala a já mu se snažila moc jako neodpovídat, tak pak jsem to utnula, že pospíchám a tak. Ale i když mi to nebylo vůbec příjemný, tak se mi líbilo, že právě vás někdo osloví na život, což už se právě tolik nestává a baví mě to.
1: Ale Borec chtěl být jenom příjemný, protože nevěděl, kudy se leze do metra, kudy se dostane zpátky na hlavách, aby mohl jít domů. No, nicméně teda v tom případě ten už teda jede ten trend, že už se teda evidentně odhlásil z těch sociálních sítí, jo, z těch seznamek. No tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jaká byla vaše nejbizarnější balící technika, která vám opravdu vyšla, případně co, kdy, kdo na vás zkusil, že to bylo tak blbý, až vás to zaujalo a třeba spolu jste dodnes. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, nebo nám to napište klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu teď. Sbírka zvadlejch růží. Tohle jsou Vanastovky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: tohle je Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Aha, aha, hezké ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Odliv uživatelů online seznamek. O tom jsme se tady bavili. Lidé se vrací k balení naživo. Jasmin tady přidala svůj příběh, jaký o víkendu balil kluk z Brna. Neuspěl. Měl takovou zvláštní balící techniku. Tak jsme se ptali vás, jakou bizarní techniku na vás někdy někdo použil, nebo co se vydařilo vám?
1: Bobby napíše, dělala jsem recepční, můj muž kuchař mi otřel nůž od sýra o tvář. Nemluvila jsem s ním, jako omluvenku donesl víno, které jsme spolu vypili a bylo. Pak jsem zjistila, že se s kolegou vsadil o láhev whisky, že mě zbalí. Má jí dodnes doma, jsme spolu už 10 let. PS, s tím nožem jsme se štengrovali, že to neudělá a on to udělal. Třešinka je, že mě bylo 30 a jemu 18.
0: Hezký, hezký. Taky píše Danča, dobré ráno, já si našla partnera přes Tinder v době covidu, jsme spolu 5,5 let, hezký den, tak super, že to vyšlo, protože tenkrát, že jo, milování s rozestupem, bezkontaktně, ale 5,5 roku, hele, hezký.
1: Martina, dobré ráno do rádia, manžel žádné extra balící techniky neměl, ale rok vytržel a projevoval zájem, až i já začala mít zájem. Nejlepší bylo, že bývalá kolegyně byla s ním do rodiny a já aktivně tehdy prohlašovala, chudáku, to bych nechtěla, ale jsme spolu 18 let a zamilovaní pořád stejně.
0: Krásný, krásný. Píše i Petr, jednou v baru, moc hezká servírka, útrata nějakých 800, když přišla kasírovat, říkám, nechám to za 1000, když tam dopíšeš, na co si zapomněla. Tak nevěděla, nakonec jsem jí musel poradit, napsala svůj telefon a chvilku jsme se stýkali.
1: Máme tu ještě třeba Páju. Pavel, ahoj, před 26 lety jsem stál na baru jedné již neexistující diskotéky v Praze a kolem jdoucí krásná slečna mě plácla přes zadek. Nyní máme spolu dvě děti, 19, 14 let a stále ji miluji.
0: Jako aby mě nějaká žena plácla na diskotéce přes zadek, to bych si nenechal líbit. To bych možná bral jako harašení, ale těm to vyšlo. Asi si to nechal líbit, asi, když mají dvě děti. Ještě tady máme jednu hlasovku od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka z Ústí, takže já musím říct, že jsem se seznámila se svým mužem na stránkách Líbím se ti CZ. Na první rande jsem vůbec nepřišla, na druhý rande jsem přišla asi o hodinu a půl později a on byl držák, čekal, stále čekal. No a protože málo mluvil, tak mi připadalo, že musím mluvit teda já a vykládala jsem úplně šílený vtipy, až jsem nakonec řekla, šla babička po poušti a uschla a strašně jsem se tomu smála. A on byl kamon. No, ale nakonec to vyšlo a jsme spolu až do dneška, už jsme spolu přes 20 let.
0: Takže recept na to, jak být spolu přes 20 let, říct vtip, že šla babička do poušti a uschla, jo? Takhle jednoduchý to je. No tak jestli máte v plánu třeba někoho dneska oslovit, zkuste tenhle vtip, třeba to vyjde a dejte nám zítra ráno vědět, jestli to klaplo nebo ne. Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, tak se nestejte někoho oslovit. 7 hodin 20 minut, hezké ráno.

0: Pitka, soutěž, kde celý tento týden rozdáváme univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak si to nenechte utíct, no a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, za chvíli třeba aktuální doprava, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem.
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
19: Senkor.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D35 na 242. kilometru směrem na Mohelnici zasahují do provozu dva kamiony s defektem. Dejte pozor. A ve Zlíně v Sokolské ulici se srazilo osobní auto s motorkou.
21: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
15: Hit Radio Zlín.

0: 7.30, půl osmé, chcete-li hezké ráno z Hitrádia? Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Las Vegas je město hříchu, ale taky dobrého hokeje. Hráči Golden Knights, včetně Tomáše Hertla, postoupili do finále NHL a zahrají si o Stanley Cup. Laviny z Coloréda porazili 4-0 na zápasy. Českým internetem se šíří další falešné zprávy o světových celebritách. Podle těch posledních měl do nemocnice v Táboře zamířit legendární kapitán Jack Sparrow. Žena z Jižních Čech podvodníkovi uvěřila a poslala mu 50 000 korun.
3: Jsi až prču, ne? Ne.
2: V Polsku zažili minulý týden zemětřesení. Nestála za ním ale posun tektonických desek nebo výbuch sopky, ale koncert Metallica. Vibrace zvuku a fanoušků doslova uvedly zemi do pohybu.
3: Já pěrdole, to švětne.
2: To musí být jako neskutečný nářez.
3: To jasně, no, když jste zaznamenali grafy.
0: A myslím si, že vibrovat země bude i v okolí 8 nejkrásnějších hradů a zámků po České republice. To je festival Hrady CZ.
2: No, abychom někoho nemystifikovali, skupina Metallica tam teda nevystoupí letos.
3: Nebudou tam? Dobře.
4: Letos ne.
3: Letos ne, ale Jack Sparrow bude v Táboře normálně, že jo?
0: Je tady rychlá pětka, tak pokud byste chtěli vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady CZ, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Ano, tohle jsou Činasky 7.35 na Hit Rádiu a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: Ten zavítá rovnou do 8 krajů České republiky na fakt nádherný místa a přiveze sebou třeba Daniela Landu, Miraje, Rybičky 48, Rytmuse, Kluse, Leny a další a další.
0: A od tohle si právě teď zasoutěží Lenka, kterou máme na telefonu. Hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, rozvod, změna práce a že letos v létě moc zábavy nebude, tak potěšila by tě výhra v podobě teda lístku na Hrady?
3: No to maximálně. Chvilka oddechu nikdy neuškodí, myslím.
0: No tak to zkusíme, Lenko, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejslavnější obraz od Leonarda da Vinciho?
3: Mona Lisa?
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké ovoce se používá na guacamole?
3: Mango. Nevím.
2: Je to takový zelený.
0: Dávám vždycky jednu šanci na opravení se. Začíná to na tak, A.
2: No, tak už jsme měli dva typy.
3: Tak nic. Tak,
0: co na to dáš, David?
4: Tak já nevím, no.
0: Davide, já bych dal šanci. Tak je to na A, Lenko.
3: Zelené ovoce na A.
4: On se to plete se zeleninou.
3: Avokádo?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jsme prostě hodný tenhle týden. Jaký je název reality show probíhající na tropickém ostrově, kterou moderuje Ondřej Novotný?
3: Survival?
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Který superhrdina nosí netopíří znak?
3: Batman.
0: Ano. A poslední otázka. Kolik minut má jedna hokejová třetina?
3: 20.
0: Jo, ale dopadlo to. Dopadlo to.
2: Gratulujem.
0: My jsme opravdu tenhle týden, my jsme se rozhodli, že tento týden budeme opravdu hodní. Navíc ty potřebuješ zlepšit léto, no není záč.
4: To zas bude nenávistných zpráv.
2: My no, každému dáváme jednu opravu.
0: Už to chodí, já ti to mají přepošlu, jo? Tak Lenko, je to tvoje 2 lístky na Hrady.cz, jsou tvoje, ty jsi z Rožmitálu pod Třemšínem, takže točník nejbližší, myslím, že jo?
3: Ano, asi tak.
0: Skvělý, tak si to moc užij, měj se krásně. Děkuji. A zvládni teda tohle léto, jo?
3: No, bude to náročné, ale děkuji.
0: Držíme palce, tak zatím ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Ladíte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli před 7:45 a otázka na řidiče. Jakou rychlostí jezdíte? Co? Tak schválně, jakou rychlostí jezdíte v obci?
1: 50.
2: Padina, no.
0: Dobře, padina. Mimo obec?
1: 90.
0: 90 taky, Jasmin. A na dálnici?
1: 130.
0: Já jsem se směje, neříkej nic. Tak takhle, to jsou ty optimální, maximální dovolené rychlosti, kolik by bylo teda jako super jezdit, ale je tady nový fenomén na českých silnicích a to jsou řidiči jedné rychlosti. Jedna rychlost vládne všem, jedna jim všem káže. 70 km za hodinu.
1: Nehledě na úsek,
0: jo? Prostě 70 jezdí všude.
1: To je vlastně jako ty univerzální pneumatiky, že jo? Který máš v zimě i v létě a neměníš.
0: Přesně, no. Tak já nevím, jestli jim jde o to, aby jako šetřili brzdový destičky právě, jo? Ale zase vlastně, když jezdí 70 na 50, tak to jako matematicky vychází vlastně v nějakém průměru, ne? Těm lidem.
1: Tě jako zastaví policajti, řeknou, že víte, jak jste jel, pane řidiči, no? 50, nebo...
0: No, 70.
1: 70. Předtím 50, teďka 90, tak nějak zhruba to odpovídá.
0: Tak jak to s čutnem a víde to, ne, v pohodě. Takže víme, jak jezdit, jestli jste 70káři, chápeme, že šetříte možná brzdový destičky, nicméně trochu prudíte ty, co jedou na 90, ty, co chtějí jít na 90, a ve vesnici trochu prudíte ty, co tam chodí pěšky, no. Jak to vypadá na cestách? Řekneme, za chvíli bude doprava a přidáme i muziku. Bude třeba Ava Max anebo Damiano David. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu.

0: ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
14: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Olomouci ve Sladkovského ulici poblíž autobusové zastávky havarovalo osobní auto s dodávkou a na průtahu Starého města v Brněnské ulici směrem na Uherské Hradiště se srazila 2 osobní auta.
16: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. Damiano David, Next Summer na Hit Radio.
1: Nedávno jsme se tu bavili o papežovi Lvu 14., který je teďka obecně hodně vidět, ať už kvůli třeba modě, anebo jeho výrokům. A teďka se třeba opřel do AI, do umělé inteligence a dokonce řekl, že AI musí být zneškodněna a vymítěna. Já jsem četla nějaký komentáře na to téma, lidi se na něj úplně jako vrhli. Je tady třeba, no jo, AI je novodobý bůh, jistě, že se stará elita bojí. Nebo, no a proč ji chce odstranit? Protože dokáže lidem vysvětlit, proč není třeba mít víru. A takhle mu tam nakládají a jako chudák, no teď.
0: Papež se bojí AI, přitom, jestli vzpomenete ta fotka, kde měla sobě tu obří bílou peřovku od Balenciágy, byla ta nejlepší reklama, co kdy Vatikán měl teda za mě. Myslíte si, že jednou nás umělá inteligence nahradí i tady v rádiu? Nebo že lidi budou pořád chtít slyšet ty naše trapný vtipy? Co?
2: Tak odpověděl jsi, no.
0: Odpověděl. Nicméně, jak to teda bude fungovat u té církve? To bude vlastně takový moderní exorcismus. Jo, že vlastně farář jako nepřijde s křížem a s biblí, ale s fleškou, antivirem a bude na ten počítač křičet: odinstaluj se, satane.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete selské cigáro ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bydlení v Česku dál výrazně zdražuje. Ceny bytů meziročně vyskočily o více než 12%, rodinné domy potom zdražily o 9%. Rychle nahoru jdou podle bank taky ceny stavebních pozemků. Analytici ale očekávají, že by se tempo zdražování v dalších měsících mohlo zpomalit. Nejrychleji rostly ceny bytů ve Zlínském kraji. Průměrný byt v Česku se teď prodává za více než 5 milionů korun. Rusko hledá nové vojáky pro válku na Ukrajině. Prezident Putin nově slíbil rekrutům i jejich rodinám odpuštění dluhů. Týká se to ale jen těch, kteří nastoupili letos a na frontě vydrží minimálně rok. Dluhy zároveň nesmí překročit v přepočtu zhruba 2 800 000 korun. Moskva se tak snaží doplnit ztráty na frontě, které podle Ukrajiny převyšují počet nově navrbovaných vojáků. Evropu dál sužují extrémní vedra. Británie hlásí historické rekordy. V Londýně naměřili až 35 stupňů. Tropické teploty navíc neklesají ani v noci. Meteorologové varují, že další rekordy mohou padnout už během dneška. Velké horko zasáhlo také Francii, kde mohou teploty v dalších dnech atakovat 40. Vlna veder je podle odborníků až o 15 stupňů nad běžným průměrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Ve Zlínském kraji pokračuje vysoký zájem o 4leté maturitní obory. V prvním kole přijímacího řízení na střední školy bylo přijato téměř 6 tisíc uchazečů. Největší zájem byl opět o odborně zaměřené maturitní obory, kam bylo přijato 3030 studentů. Na 4letá gymnázia zamířilo 1083 žáků a na licea pak 283 uchazečů. Dnes bude zpočátku jasná obloha, postupně se ale zatáhne a přijdou bouřky, které večer ustanou. Teploměry ukáží okolo 30 stupňů Celsia.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Taky Davidem přejeme vám krásné ráno.
15: Ahoj, hezkou středu.
16: Snídaně šampionů.
14: Město nebo vesnice? Vesnice nebo město? Tohle bude velký souboj, který budeme řešit za malou chvíli. Teď muzika Krištof. Tak krásné ráno všem.
17: Hit Radio Zlín.

0: 8 hodin 6 minut. Díky, že den začínáte s námi. Michal, Jasmin a David. Máme tady takový malý nešvar. Městští lidé se hromadně stěhují na venkov za vysněným klidem, ale realita je sejme hnedka první ráno. Co se aktuálně řeší, je to, že starostové českých obcí řeší bizarní stížnosti novousedlíků, kterým vadí kokrhání, kostelní zvony, anebo ten fakt, že traktorista vyjede na pole dřív než v 10 dopoledne.
1: To jsi mi připomněl. Můj Kuba mi včera facetimoval večer, jel někam něco natáčet do Vlašimi nebo co. A teďka facetimujeme a já slyším hrozně divný zvuky. A tam byly pávy a žáby a prostě všechno se tam ozývalo, že je to budí ráno, přesně i kohouti a jako vtipný vlastně. Pokud teda nejseš na místě, nebudí tě to opravdu.
2: No. To je právě ten venkov, no.
0: No počkej, tak jak to je tady ve studiu? Tak Jasmin, ty jsi pražská.
1: Já jsem čistokrevná pražanda, ale jako žila jsem většinu času pryč, ale jo.
0: Já jsem vyrostl na vesnici. Já jsem do 23 let žil na vesnici v Hradci Králové, ale ne, na úplný vesnici. A ty, Davide, ty jsi z Hradce.
2: Ano, z Hradce Králové, takže Králové. Něco mezi.
0: No já teda za sebe, když jsem se stěhoval do velkého města, tak pro mě to tady bylo takový, jako že jsem se toho trošku bál. Já byl zvyklý na tu vesnici, na to kokrhání, na ten traktor.
1: To já tak tebe si nedokážu představit vůbec. Já už tě znám jako městskýho Míšu.
0: Fakt?
2: Přesně, který si zajde na maču, nákup si objedná až domů.
0: No. Co tam máš dál? Docela mě David zná teda. Tak nás by zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli jste se někdy stěhovali z města na venkov, nebo naopak.
2: Klidně naopak.
0: Hmm. A co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo? Co bylo to, že jste si řekli, že jsem se na to nevykašlal, nezůstal jsem prostě tady v té malé obci. A nebo v tom městě. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777 937 777 přes WhatsApp, anebo taky klasika, jak to znáte, přes SMSku nebo zprávou na WhatsApp. Teď si a never give up, bez

0: Alvaro Soler. Za minutu 8:45 posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Měšťané se stěhují na vesnice a potom si starostům stěžují, že je ruší kokrání kouta nebo že je ruší kostelní zvony. A ptali jsme se vás, jestli vy jste se třeba někdy stěhovali z města na venkov, anebo naopak, a co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo? Děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Janča píše, přeji pěkné ráno, my bydleli 30 let ve městě a odstěhovali jsme se na vesnici. Lituju jenom toho, že jsme to neudělali dřív.
0: To je ončo. Taky píše Mirka, přestěhovala jsem se z města na vesnici a nelituju, náš kohout vstává později než já, takže mi fakt nevadí, že kokrhá. Co na to sousedi, nevíme.
1: Renata, dobré ránko, bydlím na vesnici už přes 30 let. Je to tak, jak říkáte, kohouti, žáby, srnky, jeleni nám tu večer běhají kolem baráku a taky občas pod auta. Ve městě jsem bydlela jako malá a asi bych si zase zvykla. Všude je něco dobrého i něco špatného.
0: S tím souhlasím taky. Píše Klára, ahoj, já se přestěhovala z úplně malé vesničky v jižních Čechách do většího města a pořád si zvykám. A toto jsou už 3 roky. Překvapilo mě, jak pořád všichni ve městě někam chvátají a jak velký světelný ozon ve městě je. A díky tomu jsem první týdny vůbec nemohla spát. Chybí mi ten klid na vesnici a ty krásné hvězdy, co u nás byly v noci vidět. Hezký den, Klára.
1: Hvězdy teda, to máš pravdu, a ten světelný ozon taky, no. Já jsem si musela hodně, hodně zatemnit místnost, abych se dokázala vyspat.
0: Taky tady od vás máme několik hlasovek, tak zkusíme třeba tu od Ivči.
2: Že všichni někam chvátali, hrozně učitali.
0: Od začátku ideálně.
2: Krásné rádio. No, já si pamatuju, když jsem se tenkrát, když si fakt už je to celkem hodně dlouho, vydala poprvé autobusem do Prahy za kamarádkou, tak mě samozřejmě tak čekala ještě trasa metrem, že jo. No a jelikož jsem jako fakt z malého městečka, tak prostě pro mě někam dorazit, prostě to byl nadlidský výkon. Tak jsem si tak naivně myslela, že se někoho zeptám, přece jenom jsem držka prořízla, tak jsem se vždycky nadechla a nic. Protože ty lidi strašně spěchali a to mě tak hrozně vadilo. Hele, když se to opakovalo asi tak po čtvrtý, tak jsem si říkala, no nic, někam prostě dojedu, uvidíme. Nakonec teda jsem dojela tam, kam jsem potřebovala, takže tohle to mě fakt jako odradilo, ten prostě mega spěch, že všichni někam chvátali, hrozně utíkali, aby něco stihli o pár minut dřív, tak to mě asi jako hodně vadí. No, jinak asi nic. Tak se mějte krásně.
0: Je teda pravda, že ten spěch v tom městě, já to mám tak trošku perverzně nastavený, že mě ten spěch v tom městě vlastně baví na jednu stranu, ale na druhou stranu strašně rád jezdím na vesnici, se vždycky odpočinout na víkend.
1: Víš? Tak mě nebaví a ráda jezdím na vesnici.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše hlasovky a co byste řekli na další muziku? Waving Flag, Kanan, 8:17 na Hit Radio.

0: Bydlet na vesnici nebo ve městě? Stále od vás chodí zprávy, co je za vás lepší, na co jste si zvykli. Takhle, všude dobře, doma nejlíp a všude dobře, kde je Hit Radio. Tohle jsou hity Kejnán v 8 hodin 20 minut. Za malou chvíli odpálíme ohňostroj, bude Katy Perry, zahraje taky Teddy Swims. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Štýl, nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Ahoj, baví tě filmy a seriály? A chtěl bys si s Mijakem zahrát? Právě teď hledáme nové dětské herce. Můžeš poznat nové kamarády a zažít něco nezapomenutelného. A neboj, zvládne to každý, tak se přihlas na casting a třeba se uvidíme. Těším se na tebe a nezapomeň, hvězda můžeš být právě ty. Casting proběhne v sobotu a v neděli, 30. a 31. května v Epicentru Zlín Film Festivalu v budově UTB v Přízemí. Více informací najdeš na castingovka.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
15: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
16: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
15: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce na 269. kilometru směrem na Ostravu dejte pozor, je tady nepojízdné nákladní auto odstavené u krajnice. Přejeme šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: půl deváté a to je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států, brzy oslaví 80. narozeniny. Spojené státy hostí Enhanced Games, sportovní meeting, kterému je přezdíváno olympiáda na steroidech. Účastníkům totiž není zakázán žádný způsob přípravy. Například v plavání ve volném stylu na 50 metrů padl nový světový rekord. Podle dat nebo podle pocitu, to je oč tu běží. Stále více běžců, a to na všech úrovních, si oblíbilo chytré hodinky. Už tak neběhají pouze na čas, pozorují například srdeční tep, tempo nebo zdolané převýšení.
3: To je otázka, no, jestli to nosit při sportu nebo ne. Sama jsem to řešila hodněkrát. Myslím si, že když jako to hrotíte, tak se vám to hodí, že vidíte třeba v jaký jste té fázi toho běhu, jestli zrovna spalujete nebo ne, když jste fakt sportovci. Ale jinak kolikrát jsem to fakt přestala používat, protože mi z těch všech údajů už šla hlava kolem.
4: Mě překvapilo, jak jsem řekl, že budeme mluvit o běhání a Michal vlastně trošku nesvůj, protože věděl, že k tomu nebude mít co říct.
5: Jestli jste si všimli, já jsem neřekl nic.
4: Tak jestli to chceš nějak okomentovat.
5: Okomentovat, dobře, přiznám se, že jsem ten člověk, který běh používá jenom jako nástroj pro záchranu života. Stačí to takhle?
4: Asi. Ale chytrý hodinky máš.
5: No mám, ale jsou vybitý. Zas tak chytrý nejsou. Pojďme na muziku. Blur, Country House, Srdcovka. Mimochodem připomínám, že Srdcovky vám hraje Jirka Plnář po 12. Tady na Hitra.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: To je nářez Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.42. Hezké ráno.
1: Možná jste slyšeli, ale možná taky ne, o případu, kdy z Irska do Pákistánu deportovali 24 chlapů, který neměli legální právo zůstávat v zemi, některý z nich byli i trestně stíhaný, a stal se tam takovej přešlap, jo. My víme, že muslimové nesmí maso, jo, to je pro ně jako velký špatný. A během deportace jim v tom letadle naservírovali irskou snídani, která obsahovala párky, vepřový párky a slaninku.
0: To si myslím, že je prýma sváča na cestu pro někoho, kdo nejí vepřový. To je pasivní agrese jako prase, doslova. No a teď vlastně otázka, jestli jim to dali omylem, jakože to je nějaký standardní meníčko, anebo, jestli v tom je přece jenom schovaný ten for. Jo?
1: Mě na tom baví to, že vlastně teda nikdo neřeší, co oni udělali a že jsou teda deportovaní, že oni jsou ty jako špatný, ale špatný jsou teda ty, co jim dali párky, to je výborný.
0: No, říkám si, co by museli udělat, provést nám Čechům, kdyby nás Čechy odněkud deportovali, tak co je pro nás to bolavý místo? Napadá vás něco, vy kdo posloucháte? Tak my toho vydržíme docela dost vlastně, když o tom přemýšlím. Nás jim tak něco nerozhází, tak co by nám mohli, já nevím, teplý pivo.
1: No,
0: teplý
1: ne.
0: Pivo, nebo svíčkovou srejží.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horkýže Slíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
8: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
9: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
15: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
15: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: paček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tones and I. Dance Monkey. A je tady soutěž, která možná právě vám změní letošní léto.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Hovoří k vám kapitán Jasmin a letuška Michal. Ano, je to opět tady. Máte další možnost vyhrát super dovolenou v hodnotě 40 tisíc od společnosti Invia.cz.
2: Super dovolenou hlavně vašeho výběru. Dostanete 40 tisíc a leďte s Invi, kam jen si budete přát. My tady máme letadlo, který má 6 řad a sedadla A až F. Jo.
0: Přesně
2: a
0: tak.
2: Vaším úkolem je vybrat si tu správnou sedačku. Když netrefíte tu správnou, máme tady i nějaký dílčí výhry. A nebo nic, bohužel.
0: 800 937 937 volejte právě teď. Tak, a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Kdo, Petr?
3: Roman.
0: Ahoj, Romane. Ahoj, Romane. Dobré ránko. Dobré ránko.
3: Dobré.
0: Tak, jak se na to cítíš, co?
3: No, cítím se. Tak uvidíme.
0: Jako na dovolenou asi se na to cítíme všichni, ještě za 40 tisíc, to by byla bomba. No tak my po tobě chceme, aby si nám řekl číslo sedačky. 6 řad a A až F.
3: Tak moje paní říkala, že by dala 5B.
0: 5B. Tak jo, tak pojďme se připoutat.
2: To je vtipný. Ráno tady padl typ 5A, takže jdeme hnedka vedle toho typu teda.
0: Aha.
2: A 5B.
0: 5B. Zeptám se ještě, Romane, máte to nějak posichrovaný, že už víte, co padlo?
3: Nekoukal jsem, ale pravdu řekne, stihl jsem to dneska ráno.
2: Takže náhoda.
0: Takže trefil ses na prázdnou sedačku, to je dobrý znamení, první dobrý znamení.
3: Výborně.
2: Tak pod 5B se, Romane, dovolená neskrývá. Ale.
0: Ale, nezlob se, člověče. Teda, člověče, nezlob se.
3: Výborný.
2: Tuhle tu hru vyhráváš, můžeš si zahrát aspoň a soutěžit samozřejmě můžeš každý všední den 6.50, 8.50 a kdykoliv zkusit to svý štěstí.
3: Určitě, tak to se ještě uslyšíme, děkuju.
0: No tak, ježi, tak ten si proto jde. Tak v 6.50 zítra začínáme, nebo pokračujeme. Tak zatím, jasný, hezký jasný. Den, Romane, ahoj.
3: Taky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na

0: Bude 9 hodin. Ladíte Hit Radio snídaní šampionů. A to je od nás pro dnešek vše. Díky za společný ránko. Připomínám, pokud jste nás zapli náhodou až teď, že dovolená v hodnotě 40 000 korun tady stále čeká na někoho z vás. Zítra v 6.50, případně v 8.50, budeme rádi. Když to zkusíte a případně na dovču za 40 táců vyrazíte, mám vás pozdravovat od Jasmin, ta už utekla, je na cestě do Olomouce, tak jí máváme na cestu, no a já se na vás budu s Jasmin těšit samozřejmě zítra.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte středu, mějte se krásně a zítra ráno v 6 se tady potkáme. Tak ahoj!
2: Hit Radio Zlín. Máme srdce, které hraje pro východní Moravu. Které hraje pro východní Moravu. Jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu u Vsetína. Směrem na Bobrky. Dvě havarované vozidla, tak opatrně. Pozor ve Zlíně v ulici Třída Tomáše Bati. Je to křižovatka s ulicí Díly 4 u Lidlu. Nefunguje tam semafor. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
4: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Všechny budoucí maminky potěší příjemná změna. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka navýší, výmluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
13: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
12: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna příštího roku. Hodně neobvyklým způsobem se staví nová část Bohumínské nemocnice. Administrativní budova za 40 milionů už se dokončuje. Jenže ne v Bohumíně, ale v Havlíčkově Brodě, vzdáleném skoro 300 kilometrů. Odborníci ji poté rozmontují a na kamionech převezou tam, kde bude stát. A opět ji složí. Blíží se Noc kostelů. Oblíbená akce proběhne už tento pátek, kdy se veřejnosti otevřou stovky různých sakrálních objektů. Na řadě míst bude probíhat i doprovodný program pro celou rodinu. Víc na webu nockostelů.cz.
14: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Naši potřebovali k přeskočení 2. Norska plný bodový zisk. Přiblížil je k němu Alšer, který otevřel skóre v 7. minutě, a Kubalík, který zvýšil ve 2. třetině už na 2-0. Do 2. přestávky ale snížil Celebrini, kanadský kapitán pak vyrovnal v 48. minutě a chvíli na to rozhodl Tavares. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili 3. místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finskem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
17: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
16: www.elektrološák.cz.
3: Aktuální teploty na Zlínsku 18 stupňů, dneska půjdeme až na 28, bude krásně slunečný den.
2: Hit Radio Zlín.
3: Krásné ráno, už vás zdraví Alžběta Kolečkářová. Já nevím jak vy, ale já jsem stihla za ten rok úplně zapomenout, jaká ta existence v tom horku vlastně je. No, u mě to nejvíc odnáší vlasy, takže zítra to jdu trošku šmiknout. A nebo vlastně dejte mi nějaký tip, jak předejít tomu, že ta hlava se furt potí. To se nedá, ale skvělý playlist, začínáme minimálně pro...

Crying on the Dance Floor, tak to je Sam Felt, Jonas Blue na Hit Radio Zlín. A přátelé, teďka moment, jo, protože člověk si tak občas jakoby říká, zvířata, jo, hlavně lamy, to je lama, že jo, tak lama, prostě lama, bojíme se jich trošku, že plivou, no ale v Anglii, tak tam teďka stádo lam pomohlo dopadnout zloděje, no, protože ten chlápek utekl na nějaký jejich soukromý pozemek, tam ho ty lamy obklíčili a začali reálně hlasitě řvát. Takže doběhla majitelka a policie už frčela. No každopádně majitelka dokonce říkala, že mu vlastně zachránili život, protože na stejném poli byli ještě docela velcí býci a to už není úplně ideál. Takže přátelé lamy, podívejte se, jak si kamarádi, vypadá to s nima dobře. The Calling, ty si dáme právě teď.

0: To byla ona a za chvilku Beat Shakers nebo taky Alex Warren na Hit Radio Zlín. A přátelé, jestli plánujete v neděli projet Zlínem autem nebo MHDčkem, tak radši hodně obrňte nervy a ideálně i lítka, protože festivalový půlmaraton už teďka hlásí rekord. Poběží přes 2300 běžců z 12 zemí a ta kapacita ta je vyprodaná už před měsícem, takže centrum města čekají omezení, samozřejmě některé linky, co se týče MHDčka, pojedou Výlukově a kolem 10. dopoledne se úplně zastaví doprava na třídě Tomáše Bati. Na druhou stranu, chvilku to tady bude vypadat jak takové malé sportovní Monako, si myslím, a určitě se o tom bude dlouho mluvit. Navíc, přátelé, v 11. hodině dneska budeme soutěžit o lístky na letní kino, které s filmovkou souvisí, tak si to nenechte ujít.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
4: Já ho už naplánovala.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
3: Prostě posadíme naši do restaurace
4: a budem řádit.
5: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor. Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
10: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Alex Warren a Ordinary. Co to mám za přízvuk? Nevedí. Night Radio Zlín, ho máme moc rádi. A samozřejmě my si v éteru celkově rádi pěstujeme legendy. A nejenom, že o nich občas mluvíme, ale hlavně si je pouštíme. A co taková Shakira? Nedávno mi někdo dokonce říkal, že to byla jeho dětská láska. Tak a teď ji máme tady. Jak s tou novou tvorbou, tak i s totální klasikou, jako je právě Whenever, Wherever.

0: Ladíte Hit Radio Zlín, samé skvělé hitovky a za chvilku taky Divoký Bill nebo Lewis Capaldi a další, takže je nad čím si dneska frčet. A někdo frčí hlavně na kafíčku, já dneska na čaji a co je dneska všude, tak to je samozřejmě mača. Už je dokonce fialová, modrá, jsem si všimla, kdo ví co všechno a půlka lidí už si podle mě musí připadat jako úplně nějaký jako mních, tyjo. Ale bacha, dneska jsem zjistila, že odborníci dokonce říkají jedno velké ale. No, protože prý malé množství super na energii, soustředění i na metabolismus, protože má v sobě kofein, ale taky antioxidanty. Jenomže, když se to přežene, tak právě může přijít nespavost a právě nervozita a podrážděný žaludek úplně stejně. Takže nakonec je to vlastně stejné, jak s tím kafíčkem. Všeho s mírou.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
12: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
13: Zve generální partner Ed House a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
12: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
21: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruníky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
1: Hit Radio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Safe and Sound. I to je Hit Radio Zlín. Máme 10 hodin 1 minutu. Jdeme se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu v Uherském Hradišti v ulici Třída maršála Malinovského. Je tam osobní auto a cyklista, policie je na místě. Se zdržením počítejte v Rožnově pod Radhoštěm, v ulici Meziříčská, je tam ve vozovce porouchané vozidlo. Pozor taky ve Zlíně, v ulici Třída Tomáše Bati, na křižovatce u Lidlu s ulicí Díly 4 je mimo provoz semafor. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: A Bára Purkartová, pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní... Deset hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne.

0: pozvánek k podpisu prezident. Festivalový půlmaraton omezí v neděli dopravu v centru Zlína. Dočasně se kvůli němu změní také některé linky městské hromadné dopravy. Organizátoři očekávají bezmála 2,5 tisíce běžců. Doplním, že Zlín Film Festival začne ve čtvrtek a potrvá do 3. června. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o naší nejvyšší soutěž doma porazili Táborsko hladce 3-0. Baník se tak výrazně přiblížil k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře.
1: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
2: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
1: www.elektrološák.cz.
3: Aktuální teploty 21 stupňů budou stoupat. Bude dneska sem tam nějaký mráček, ale v maximech 28 stupňů a slunce bude svítit průběžně po celý den.
4: Hit Radio Zlín.
3: Další společná hodinka a mám tady pro vás například téma opalovacích krémů, které je velmi aktuální.

dreams are bursting at the seams. Fireflies, to byly Owl City, dlouho jsme je na Hit Radio Zlín neměli, tak to chtělo napravit. A přátelé, ve Zlínském kraji teďka hledají další pěstouny pro děti, které nemůžou vyrůstat ve své vlastní rodině. A nejvíc teda chybí rodiny právě pro starší děti nebo pro sourozence, anebo děti s handicapem. A aktuálně jsou prý připravené přijmout dítě jen 3 dlouhodobé pěstounské rodiny, což je teda dost silné číslo. Přitom právě to pěstounství často dětem dá úplně obyčejné věci, jako je třeba bezpečí nebo normální domov. A dokonce jsem včera viděla, že právě tyto rodiny pak dostávají i ocenění. No a mají podpůrné programy a většinou i psychologi zdarma, takže přátelé, srdce na dlani a já posílám Barboru Polákovou.

0: Age Electro, relativně nová záležitost z roku 2009, ale hitovka, kterou miluje Éter Hit Rádia Zlín. A za chvilku si dáme Dašu s Austinem. A když se podíváme ven, tak vidím to slunce, vidím to horko, přátelé, a zrovna dneska úplně ideální, jo, je takzvaně den opalovacích krémů. Samozřejmě stále je to trochu rozdělené, protože někdo se nemaže, jiní non-stop, pak se říká, že bez toho umřem, jiní, že to škodí ty opalovací krémy, takže co se děje? Jako, kdo se v tom má vyznat, já nevím. Já říkám, kdo maže, ten jede, takže aspoň tak, jak si vzpomenem, myslím si, že je to důležité, i ty naše dítěta trošku máznout, protože co je horší, než se spálit. A zrovna já teda jsem na to vždycky měla docela štěstí, takže držte se a opalovací krém sebou.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy, aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Ve Slušovicích u Dostihovky.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divoký Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.
12: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete selské cigáro ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
16: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.

Tak teď to teda opravdu nějakou chvíli na Hitrádiu Zlín pořádně frčelo, takže myslím, že přišel čas na to se trošku rozněžnit, protože když se bavíme o nejlepších hitovkách, které tady hrajem a které vlastně i v průběhu těch posledních 4 dekád opravdu jsou, tak já si myslím, že zrovna tahle následující mezi ně patří. A pokud chcete opravdu úplně to nejlepší, kde si vybere fakt každý z 80, 90, milénií, teďka ty úplně nejnovější, tak přátelé, Hit Radio Classic, tak to dneska není. Dneska si můžete poslat písničku na přání přes formulář na hitradiozdin.cz. Píšete si hodně na našem WhatsAppu, takže jenom vám připomínám, že dneska od 18 hodin s Leou Dindější jsou písničky na přání. Takže tak, formulář najdete na webu, tak běžte se na to mrknout. A já posílám už tu slibovanou, snovou, krásnou hitovku od Lucie a Lenky Dusilové.

0: To je jedna věc. A druhá věc je, že festivaly nejsou jenom o hudbě a někdy člověk celý koncert zapomene, ale ten legendární Langoš, tak ten si pamatuje ještě v říjnu. A právě to teď řešíme na Hit Rádiu Zlín v rámci akce Žijeme Zlínský kraj. Přátelé, jaké je vaše nejoblíbenější festivalové jídlo přímo pro vás? Je to poctivá klobása, nebo trhané maso, hranolky, nebo třeba palačinka, co se nedá jíst bez toho, abyste byli celý od čokolády? Pište nám svoje tipy a zážitky na WhatsApp, klidně, 601 13 13 05, klidně pošlete hlasovku, je to jednodušší, nebo na hitradiozlin.cz. A pozor, každý den v odpolední show hrajeme o vstupenky na Karpaty Fest a tam se nabízí jak hudba, tak skvělé gastro i program pro celou rodinu přímo v srdci Bílých Karpat, takže s prázdnou rozhodně neodejdete, pojďte do toho.
1: Žijeme Zlínský kraj! Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
7: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
8: Souhlasím.
9: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
12: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Geronimo, 11 hodin, ideální čas na aktuální informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, ve Zlíně ještě půl hodiny nefunguje semafor v ulici Třída Tomáše Bati. Je to křižovatka s ulicí Díly 4 u Lidlu. Dále tady máme dopravní uzavírky, a to konkrétně mezi obcemi Zástřizly a Staré Hutě. Je tam neprůjezdný jízdní pruh, protože se tam pracuje na 4 úsecích silnice, takže čekejte kyvadlový provoz. Musí se to opravit. A taky pozor na uzavírku u Břestu, tam je zase neprůjezdný jízdní pruh, taky kyvadlový provoz, realizuje se tam práce na silnici, takže tak. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Česko opět sužuje sucho. Zatím to nevypadá, že by v dohledné době výrazněji zapršelo a podle meteorologů se bude situace zhoršovat. Některé obce už proto kvůli suchu omezují napouštění bazénů anebo zalévání zahrádek, za což pak hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Duševně nemocní na Opavsku mají šanci na samostatnější život. V Hlučíně pro ně vzniklo nové chráněné bydlení. V přirozeném prostředí za dohledu odborníků se tak mohou učit soběstačnému životu. Jak místo vypadá, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
10: Novostavba na ulici Okrajová je dvoupodlažní a je částečně podsklepená. Pro klienty je zde 8 samostatných pokojů rozdělených do dvou bytových jednotek. Každá z nich má společné obytné prostory s kuchyňskou linkou a hygienické zázemí. Projekt počítal i s kanceláří personálu, technickým zázemím a dvou garáží v suterénu.
9: Bydlení je určeno lidem od 18 let s diagnózami, jako je schizofrenie nebo psychotická či afektivní porucha. Česko má nového miliardáře. Eurojackpot ve výši v přepočtu bezmála 3 miliardy korun totiž vyhrál sázející z Česka. Píší o tom novinky.cz. Týdně se konají dvě losování. Šance na výhru jackpotu je 1:140 milionů. 5 českých tenistů dnes zabojuje o postup do 3. kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menšík a Tomáš Macháč.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
0: Aktuální teploty skoro 24 stupňů. Dneska bude ještě o 4 víc, 28, ale odpoledne bude místy zataženo.
7: Hit Radio Zlín.
0: Přátelé, za chvilku už v této hodině budeme rozdávat lístky na letní kino z filmovky, tak si to nenechte ujít.

Happy Now. To je snad většina z vás teďka při tom počasí. A tahle hitovka byla od Kaja a my jedeme na Hit Radio Zlín dál. Tak někteří ve 14 tajně vezmou rodičům auto třeba na projížďku kolem baráku a pak je tady borec z Norska, který už po třetí za půl roku ukradl autobus. Já z toho nemůžu. Právě policie ho zastavila hned po tom, co řidiči nahlásili autobus, který jel tak nějak jako podezřele, jakoby kreativně, a za volantem seděl 14-letý kluk. A co je teda nejvíc šílené, on už podobnou jízdu absolvoval několikrát předtím a mluvili jsme o tom, takže jako co se tam děje? Jakože kluk má reálně úchylku asi na autobusy, nebo jak tomu mám jako rozumět. Si jednoduše, někdo sbírá pokémony, tady mladíček sbírá autobusové linky. No a to si přesně může potom zatančit tady na tu další hitovku od Lady Gaga, Dead Dance.

0: Tak přátelé, jak jsem slibovala, i na Hit Rádiu Zlín dneska soutěžíme, protože tento týden nám začíná Zlín filmový festival už zítra a k tomu patří samozřejmě i letní kino. No a já tady mám pro vás dvě vstupenky na libovolný film právě v letním kině v rámci Zlín Film Festivalu. Jsme prostě štědří. Čeká vás tam spousta zábavy celkově v parku Komenského, výstava na zámku a taky spousta krásných filmů a zajímavých osobností. Takže volejte si 601 13 13 05 právě teď. Čekám na to.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
12: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Zlín a přátelé, archeologové v Řecku teď normálně objevili něco úplně neuvěřitelného za mě. Nejstarší známé dřevěné nástroje na světě. Jo. Jsou prý staré asi 430 tisíc let. A našli se už u nějakého jezera. Počkejte. Je u jezera na Peloponézu. A víte co? Mě na tom nejvíc fascinuje, že dřevo se normálně jako skoro nikdy tak dlouho nezachová. Jo. Takže zatímco jsme si mysleli, že pravěcí lidé měli nějaké kameny a klacky, tak oni už tehdy evidentně byli mnohem šikovnější, než jsme si prostě představovali. Takže v podstatě takový jako pravěký Hornbach tam mě vytvářeli. Podívejte se na to. Jedeme dál, kapela Hodiny. Doufám.

0: Lucas Estrada, Close Your Eyes. Přátelé, čas je neúprosný a já se s váma dneska loučím. Do toho mám zítra volno a v pátek se slyšíme naposledy. Je to tak. Hit Radio Zlín, pro mě velká srdcovka. Ještě se tady občas objevím o víkendu, ale týdenní vysílání už jde mimo mě. Dělám krok dopředu, jdu dál. A pokud vás to zajímá, tak se můžete přidat ke mně na mém Instagramu Alžběta Kolečkářová a samozřejmě si můžeme o tom klidně říct víc, protože jste skvělí. Skvělý, tečka. Do konce hodiny Huntrix, Denzel, nebo taky Rag & Bone Man, Amy McDonald, samé skvělé hitovky. Tak mějte krásný den a v pátek se na vás budu moc těšit. Tak čau.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
9: Já ho už naplánovala.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
8: Prosím, posadíme naši do restaurace.
9: A budem řádit.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Tak, 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
16: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
15: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
16: Aha.
15: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
16: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
15: Ale no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty pojď, pojď. No a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
17: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem,
16: myslím. Je to tak, zítra 16:20.
15: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu zásuvku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na hlavním tahu přes Hošťálkovou počítejte s pracemi na vozovce. Zdržet se můžete i ve Vizovicích na Partizánské ulici, která se taky opravuje. Uzavřeno je i náměstí Míru ve Frištáku. Zde kalkulujte s objízdnými trasami. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Budoucí maminky čeká příjemná změna. Vláda schválila návrh na navýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, popisuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
3: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku zhruba třetina populace, alergie na pyly jsou nejčastější. Teď se podíváme k nám.
5: Příznivci Zlínského divadla ani v letošním roce nepřijdou o oblíbenou letní scénu. Inscenace Pod širým nebem budou moct sledovat v prostoru za divadlem od 13. do 26. června. Připravené jsou čtyři tituly, divadelní talk show i oblíbený tančírek na závěr. Vstupenky jsou už v prodeji.
1: Hokejový servis Hit Radio.
6: Čeští hokejisté zakončili základní skupinu na světovém šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. To znamená, že naši ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se stěhují do Curychu. V klíčovém duelu vyzveme Finsko. Zápas se bude hrát zítra v 16:20. V dalších duelech se utkají Kanada se Spojenými státy, Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
5: Dnešní obloha bude jasná, postupně se ale začne zatahovat a přijdou přehánky anebo bouřky. Teploměry ukáží do 30 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, jsou 3 minutky po 12. hodině. Dobré poledne vám přeje Kuba Urban z Hit Rádia. No a kamarádi, přátelé, jsme tady opět. Vzpomínky, dobré vzpomínky, zlaté staré časy, říkat tomu můžete, jak chcete, i tohle jsou srdcovky. Takže já vás opět vezmu do půl hodinky, kde hrajeme nejenom známé písně, na které jsme možná zapomněli, jo, ale na kterém bych ve vás chtěl vyvolat nějaké vzpomínky, nějakou náladu, určitě na léto, na lásku, možná na první vztahy a tak dál. To už záleží jenom na vašich vzpomínkách. Určitě se mnou můžete vysílat na 777-937-777. Co nás dneska čeká? Jedna diskoklasika v novém kabátě, taky 90-ková legenda, italská pohoda, francouzská taneční hypnotická smyčka, na to se moc těším, anebo taková moderní srdcovka od L. King. Ale začneme s skladbou, která má takový, já bych řekl, že opravdu zvláštní dár, jo, protože jakmile zazní, tak jakoby se ve vzduchu všechno tak nějak jako narovnalo, nálada se zvedla a prostě láska je ve vzduchu. Love is in the air!

0: Love is in the air, Milk and Sugar. No a že vám hned o něco lépe. Tohle byla jedna velká klasika v tanečním kabátku a vy posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já myslím, že na rozjezd úplně perfektní pro dnešní srdcovky. Původně nesmrtelná klasika, ale v tomhle tanečnějším kabátě to má pořád takovou lehkost, nadhled a prostě přesně ten typ energie, který se k polední až podezřele dobře hodí. Tak kamarádi, přesuneme se teď do poloviny 90. let. Schválně můžete zapomínat, co jste tak jako zhruba dělali. K písničce, která vlastně nebyla jenom hit, ale byla to i výpověď. Jestli vám něco říká zkratka TLC, TLC. To byly holky, které se vlastně dali dohromady v té největší době takových těch girl bandů. No a jedno ze zásadních témat, které rozebírali, tak vlastně byly samozřejmě vztahy k chlapcům a dokonce i ty mezilidský vztahy. A Waterfalls je jedna z těch písní, která patří k tomu nejlepšímu od TLC. Mimochodem, dneska jedna z nejvýraznějších tváří celé skupiny, Lisa Left Eye Lopez, tak slaví narozeniny. Tak proto si dáváme TLC, no a za pár minut se podíváme do Itálie, do slunné Itálie, za písní, která vám dokáže jako vyvolat úsměv, podle mě jenom řeknete Felicita a už podle mě jako tušíte, kam se vydáme. Dáme si 80. léta, protože v srdcovkách tak nějak brouzdáme hudební historii 90. 80. milénia, ale hlavně vaše vzpomínky. 777 937 777. Dejte kamarádi vědět, vysílejte se mnou a tohle jsou

0: Posloucháte srdcovky u nás na Hit Radio. Tohle je typický příklad toho, kdy vlastně absolutně nemáte tušení, kdo tohle naspíval. Ale víte Feličitu, jo? Romina Power, El Baño. Tohle je ten správný název a jinak tohle je prostě klasický 80-kový Italo disco.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No já to prostě miluju, jo. Tohle je zrovna jedna z těch písní, které patří jako ke zlatému fondu a vzpomínám si, jak jsme s rodiči jezdili do Itošky, hezky na Dovču a tohle nám tam hrálo. Samozřejmě v autobuse, jo. Autem jsme nejezdili. Ha, hezky pěkně, hranatou karosou. No, přátelé, pojďme dál. Od Feličity se přesuneme na taneční parkety a dáme si jednu píseň, která je velmi, ale jako velmi jednoduchá, co se týká samozřejmě textu. Je tam jenom slovo around the world, nebo slovní spojení around the world, okolo světa. Je tam ale jako hodněkrát. Dokonce si z toho můžeme udělat takovou malou soutěž. Zkuste mi napsat, kolikrát uslyšíte around the world v následující písni od Daft Punk. Kdo se aspoň přiblíží, nebo snad trefí to správné číslo, tak tomu uděláme velký hold ve vysílání Hit Radia, jo? 777-937-777, tam mi můžete psát, kolikrát se zopakuje Around the World v téhle skladbě. A je to celkem vysoký číslo. A za pár minut taky El King, tohle jsou srdcovky a tohle je vaše polední Hit Radio.

0: King. Takhle hrajeme u nás na Hit Radio a tohle jsou naše srdcovky pro dnešní středu. Doufám, že jste tam našli tu svoji a já se ještě velmi rád vrátím k srdcovce, která zněla před chvílí od Daft Punk a Around the World. Vy jste počítali a někteří se dopočítali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já si myslel, že do toho se mnou nepůjdete, jo, ale tolik zpráv, které dorazilo, za to samozřejmě patří velké díky. Počítali jste velmi pilně. Měl jsem tady několik tipů. Například Michal z Trutnova psal, že 144krát. To samé napsal Frank, 144krát. Kluci, jako, že vy jste si to našli na Google, protože existuje samozřejmě dlouhá verze a krátká verze. Takzvaná albová verze a potom verze do rádia. A v té dlouhé albové verzi to bylo skutečně 144krát. Nicméně my jsme hráli o něco kratší verzi, která má 3 minuty 49 vteřin a správné číslo, jako úplně správné číslo, je 81. Nicméně já jsem to počítal s váma a protože se ten ocásek té písničky tak nějak trošku zkracuje, tak si myslím, že vy, kteří jste napsali 76, tak máte naprosto správně, protože tolik jsem se dopočítal i já. To znamená Lucka, Pavel, Žaneta, další Lucka, která napsala, ne, že bych se teda v práci úplně nudila, ale pauzu potřebuje každý, já jsem napočítala 76krát Around the World. Ano, ano, ano. Tohle je totiž ten správný počet. Tak jestli jste dospěli ke stejnému číslu, počítali jsme všichni naprosto správně. Tak, teď už je to na vás, kamarádi a přátelé. Stačí napsat vaší srdcovku, kterou byste chtěli slyšet ode mě a já vám ji už za chvíli zahraju. 777-937-777.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
4: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a
3: já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
4: Aha.
3: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
4: Tak aspoň víme, že sadil na Česko.
3: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
5: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem,
4: myslím. Je to tak, zítra 16:20.
3: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu zásilku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásupce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.

0: koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
7: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: Nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Byla klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Maneskin. A taky před první srdcovku jsme se dostali u nás na Hit Rádiu. Ano, úplně poslední tečka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Za písně, které milujete, které máte v srdci, na které si rádi vzpomenete, které vám zkrátka třeba udělají radost pro dnešní středu. A já jsem vybral jednu, která by Wendy rozhodně jako radost měla asi udělat, protože, jak sama píše, dneska se chystám na svý srdcovky už od puberty. Chystám se do Prahy na EIKNA. Zatím jsem ale v práci, ale už mě to za chviličku čeká, dlouhá a horká cesta do Prahy. A protože od rána nemám moc dobrou náladu, tak si říkám, že by si mi mohl trošku naladit notu a navnadit mě na ty kluky v O2 aréně. Díky moc. No jasně, Nio a Akon jsou mimochodem dneska v O2čku, takže vy všichni, kteří tam jdete, kteří tam směřujete, tak i tohle vlastně bude kromě Wendy i pro vás, protože Akon, to je velká hvězda. Já jsem vybral Belly Dancer a hrajeme to jako dnešní středeční srdcovku pro vás, pro všechny, kteří si rádi vzpomenete na píseň, kterou jste možná zapomněli, ale pořád jí máte v srdci. Akon a Belly Dancer. Hit Radio.

0: Takhle vám hrajeme u nás na Hit Radio ve 3:15. Srdcovky za námi, ale nebojte se, zase zítra přesně ve 12 budeme vzpomínat na vaše oblíbené hity a vy už se teď můžete těšit, případně si napsat o nějakou tu svojí. Za pár minut jsou tu další zprávy, je to přesně v 1 hodinu. Představte si, že jestli vlastníte nemovitost, měli byste platit? No jo, poslední dny na zaplacení daně z nemovitosti. Musí to být na účtě do 1. června, tak my vám řekneme podrobnosti a to už za 15 minutek.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
7: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Sencor.
10: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
11: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
10: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
12: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu. Woo!
9: zlepši si náladu.

0: středeční parťák. My vám za chvíli budeme hrát třeba Robbieho Williamse, ale to všechno bude až po čerstvých zprávách. A hlavně vydáme se taky na silnice, abyste věděli, kde se zdržíte.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Fryštáku probíhá rekonstrukce náměstí. Pokud máte v plánu tudy projíždět, tak počítejte s objízdnými trasami. Se semaforem se setkáte taky při cestě z Trojaku směrem na Hošťálkovou. Opravuje se tady cesta. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
3: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
3: Když fandění, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Mádle.
15: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
14: Zaplacení této daně není složité, možné je také online prostřednictvím portálu Moje daně. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci tamního územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. Letošní hokejové mistrovství světa by mohlo pro český nároďák skončit už ve čtvrtfinále, tak zní odhad bookmakerů. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko, jak sázkové kanceláře, tak také většina sázejících. Na letošní šampionát byly zatím vsazeny bezmála 2 miliardy korun. Nejpravděpodobnějším vítězem je nadále Kanada. Teď se ještě podíváme k nám.
16: Cestující ve zlínské MHD musí v neděli počítat s omezením. Kvůli festivalovému půlmaratonu bude od 10 do 13 hodin uzavřená část centra města a bývalého areálu Svit. Změny se dotknou 7 linek. Dopravní podnik zavede i speciální linku X. Na omezení se musí připravit i řidiči.
17: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
18: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
17: www.elektrološák.cz.
16: Zítra bude jasná obloha, trochu se nám ale už ochladí. Naměříme mezi 19 až 22 stupně Celsia, na Vsetínsku jen 17.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio. Obvykle ano, v tomhle čase, to znamená po 13. hodině, ale dneska bez Jiříka, tohle neznamená, že by Hit Radio tady nebylo a nebyli jsme tady my s dobrou náladou a se skvělými hity. Zdraví vás Kuba Urban a mám pro vás určitě Robbieho Williamse, Love of My Life, dáme si Chainsmokers hned na úvod, no a za pár minut pro všechny, kteří rádi čtou, tak pozor, pozor, velká to soutěž, hlavně pro všechny pozorné čtenáře, protože já vám budu předčítat a vy budete říkat, ha, ha, ha, je to pravda nebo fikce? Zahrajeme si takové jako
5: bylo nebylo, jo? Tak uvidíme, jestli to zvládnete. Dobře poslouchejte, jak jsem sliboval, Chainsmokers a Coldplay jsou tady právě teď, tedy 4 minuty po 1 hodině odpoledne. Hit Radio.

0: byl Robbie Williams. Hit Radio je s vámi, za pár minut hrajeme činasky. No ale přátelé, vrhneme se taky na hru a na čtení, jo? To je zásadní. Protože nejenom celý tento týden, ale rovnou celé dva týdny pro vás vždycky po 13. hodině máme kompletní kolekci knížek Lizy Reaganové. Je to parádní balíček v hodnotě 5000 korun. Ale hlavně, vy musíte přijít na to, jestli já si vymýšlím, anebo čtu pravdu. Ano, je to prostě pravda nebo lež. Ačko nebo Bčko. Záleží na vás. Stačí to odhalit, jo? Možná stačí mít jenom nějaké takové lehké cítění. A když to zvládnete, no tak odměna vás rozhodně nemine. Takže celé léto 10 knih. Připravte si telefon 800 937 937 a vaším úkolem bude tipnout, zda ten příběh, který vám odvyprávím, tak je z knihy od spisovatelky Lizy Reaganové, anebo je smyšlený. Samozřejmě, jestli jste četli její knížky, troufám si říct, že skoro máte už jako vyhráno, jo, že už tušíte. Tak co, vrhneme se na to? Já myslím, že bychom měli matčin hrob. Dobře poslouchejte a přemýšlejte, jestli je to příběh smyšlený anebo skutečný podle knihy. Někdy musíte vykopat staré démony, abyste ochránili nevinné životy. Když dva malí chlapci při hře v lese, nedaleko parkoviště pro karavany, najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyspytatelné matky Belindy Rouzové. Josie ale nemůže své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před 30 lety. Ženě jménem Belinda Rouzová. Když se pak najde další tělo ženy, i ona je identifikována jako Belinda Rouzová. Jde o záměnu identit nebo o chybu v identifikaci? Ani jedno. A vysvětlení je prosté. Josina matka pocházela z trojčat, které v dospělosti páchaly podvody a proto žili pod jednou identitou. Shodou okolností všechny zemřely osamělé a protože tajili, že jsou tři, nikdo je vlastně nepostrádal. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Přátelé, kamarádi, bylo to extrémně napínavé a musím teda říct, že těch telefonů, že telefon tady neustále drnčí. Ale je jasné, že já prostě beru toho, kdo byl úplně nejrychlejší, kdo se mnou dostane v tuhle chvíli do vysílání. Je jasné, že rozdáváme parádní 10 knih od Lizy Reganové. A kdo je získá? No, můžete to být klidně i vy, ale já bych řekl, že až někdy příště, protože teď je se mnou na telefonku Hana. Hanko, hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Hani. Tak prosím tě, než se dostaneme ke správné odpovědi, jak se máš a jaké máš odpoledne?
1: Já se mám výborně, je teplo, a dala jsem si zmrzlinu a dívám se z okna a je výborně.
0: Ježiš, to je krásný. Jaká byla? Byla vanilková nebo čokoládová?
1: Vanilková.
0: Vanilková, že je lepší, že jo?
1: No, jasně.
0: Takže, prosím tě, miluješ knížky, ráda čteš?
1: Nečtu až tak moc, ale jsem tam si ráda něco přečtu, něco zajímavého, napínavého.
0: Dobře. A myslím si, že Liza Reganová, slyšela si o ní někdy?
1: Neslyšela,
0: jo. O to lépe, protože přímo pronikneš do jejich děl. Mě zajímá, jestli ten příběh, který jsem četl před chvílí, příběh, který se jmenuje Matčin hrob, jestli byl reálný, skutečný podle knihy, anebo to byla lež jako věž.
1: No já si myslím, že to není pravda, že je to lež.
0: Jasná věc! Je to samozřejmě blbost, jo? To znamená, že já jsem si to vymyslel, i když příběh vychází z knihy, ale ten závěr je úplně smyšlený. Ve skutečnosti je totiž případ daleko temnější a opravdu jde o krádež identity, ale nejde v něm o trojčata, ale o úplně praxprostý zločin. O tom píše právě Liza v Matčině hrobě a ty si to přečteš. Takže gratuluju moc.
1: Jo, díky, skvěle.
0: Vůbec nemáš zač, ani užívej dnešního dne, jsem rád, že posloucháš Hit Radio a měj se zase krásně, jo?
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. A hezký den pro vás, pro všechny ostatní. Chtěli byste pořádné čtení na léto? Není žádný problém, zítra pokračujeme a je to zase na vás. Je to pravda, anebo lež jako věž?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Young and Beautiful, Lana Del Rey. 5 minut před 1:30 a s vámi odpolední Hit Radio. Tak co si dáme za chvíli? Když s námi vydržíte i následujících pár minutek, no tak si dáme Marka Ambora, Belong Together, anebo bude i Alesso, který mimochodem ohlásil, že letos přijede do Ostravy a že to tam pořádně rozparádí. Ano, hned na začátku prázdnin na obrovský festival, tak Alesa uslyšíte a jeho Heroes za pár minut.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete selské cigáro ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
7: Ahoj, baví tě filmy a seriály? A chtěl bys si s Mijakem zahrát? Právě teď hledáme nové dětské herce. Můžeš poznat nové kamarády a zažít něco nezapomenutelného. A neboj, zvládne to každý, tak se přihlas na casting a třeba se uvidíme. Těším se na tebe a nezapomeň, hvězda můžeš být právě ty. Casting proběhne v sobotu a v neděli, 30. a 31. května v Epicentru Zlín Film Festivalu v budově UTB v Přízemí. Více informací najdeš na castingovka.cz.

0: www.hokejfanoušci.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle byl Alesso, vy posloucháte Hit Radio City, mám pro vás jednu nabídku. Se říká, ta se neodmítá, protože jestli ve svých podcastových aplikacích hledáte nějaký podcast, který jste neslyšeli ještě, který vás vezme v čase trošku zpátky a který by vám měl připomenout třeba něco, co jste ještě ani nevěděli, tak vřele doporučuji Vypalovačku od našich kolegů a kamarádů z Hit Radia 90, protože tentokrát mají téma boybandy. A pojďme si říct, že souboj boybandů, to by vydalo klidně i na celovečerní film, jo, ať už si vezmete NSYNC, ať už si vezmete Backstreet Boys, můžete si vzít Westlife, můžete z těch českých luhů a hájů vzpomenout na Lunatic, jo? To všechno byly ty zásadní boybandy 90. let. No, mluvil jsem o Westlife, ti se dali dohromady někdy na konci 90. let, tuším, že to byl rok 1998, jinak jsou samozřejmě z Irska, ale taky extrémně populární a myslím si, že to táhli do nějakého roku 2010, možná 2012, pak si dali nějakou pauzu, pak zase zjistili, že retro celkem frčí, tak se vrátili zpátky, a to v roce 2018. No a Uptown Girl od Westlife není jejich originální věc, je to předělávka, ale i tak to zůstává jedním z nejzásadnějších hitů jejich hudební kariéry. Takže Vypalovačka, boybandy a Westlife.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: jedna z těch novinek u nás ve vysílání. Tohle byly UDG a Odlétáš. A to ve 3:15. S vámi samozřejmě Hit Radio, no a další velké hity My Chemical Romance si dáme a jejich Welcome to the Black Parade. A nebo zpěvačka, která není ani černá, ani bílá. Ona to má tak na půl. Dáme si See You.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: No jo, druhá hodina odpoledne, Hit Radio a za pár minut třeba Cyril anebo Marquez, to všechno vám nabídneme už za okamžik. Jak to vypadá na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nohu z plynu dejte při průjezdu Huslenkami. Opravuje se zde cesta. S pracemi na vozovce počítejte taky na ulici Generála Klapálka ve Vsetíně a nebo na Ostravské v Rožnově pod Radhoštěm. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Je tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
14: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžeme pomoci, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
16: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
15: Misku s vodou pro ptáky můžeme dát také na parapet. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Uvádí to deník N. Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmu nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným se šéfem kabinetu. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
17: Lokalita Laziště v Otrokovicích se proměňuje. Město letos prodalo poslední z celkem 16 stavebních parcel a pod rukama vlastníků zde postupně vznikají nová místa k bydlení. Na některých pozemcích už jsou vidět první základy rodinných domů. Přibývá oplocení a celé území se mění v novou obytnou lokalitu.
18: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
19: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
18: www.elektrološák.cz.
17: Zítra nás čeká jasná obloha, trochu se už ale ochladí. Naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia. Na Vsetínsku 17.
0: A teď už jdeme dál, máme 2 minutky po 14. a čeká nás Avril, Cyril a nebo Marquez. Já jsem Kuba Urban, dobré odpoledne.
20: Hit Radio. Hit Radio Zlín.

Markézem. Právě teď u nás na Hitrádiu a za pár minut taky s Evou Farnou. Mimochodem ve videoklipu Na ostří nože hrál Jarda Jágr. Si asi pamatujete. Ano, zítra Jarda Jágr ku podivu nebude na hřišti. Zatím není na soupisce, takže to můžeme asi potvrdit. No a my věříme, že po tom zaváhání se Slovinskem, s Norskem, a tak včera ten výkon i přes prohru si myslím, že byl celkem velmi slušnej. Já teda křičel dost, já je tam hodně tlačil a já jim věřím. Dostáváme do čtvrtfinále Finsko. Já si nepamatuju, kdy naposledy jsme hráli proti Finům nějaký takovýhle čtvrtfinálový či semifinálový utkání.

Ani. Tak věřím, že nám tenhle severský soupeř jaksi bude pochuti, jo, a že to zítra zvládnem. Zásadní je ovšem, kamarádi, že je to 16:20, jo, takže ten, kdo dneska dělá, nebo zítra dělá do 6 do večera, tak bude muset nenápadně se koukat jako přes rameno někde, jako na telefonu nebo tak, aby to šéf hlavně neviděl, ale nemáme ten večerní zápas, ale máme ten odpolední, to znamená v 16:20. Zase víme, že cca někdy okolo 7 hodiny už bude rozhodnuto, jestli tenhle šampionát bude medailový, a nebo jestli pojedeme dolů. Tady je Evo Farná, za pár minut taky Lost Frequencies, no a dáme si i Michaela Andrewse, jo? Mad World. Za pár minut, Hit Radio.

0: někde ten svět prostě hodně divoký, hodně šílený. Mad World. Michael Andrews. A za pár minut další velké hity, třeba od Black Eyed Peas. I got a feeling that tonight's gonna be. Mimochodem, z Black Eyed Peas se teďkon váže jeden za mě docela hudební bizar, protože Black Eyed Peas zpětně upravili text písně Hey Mama, aby byl prý citlivější k válce v Iráku. Na albu měli řádek o tom, že schazujou bomby na Blízkém východě. No a v rádiové verzi to museli přepsat na nevinný Drops the Bombs. Takže, jakože, hele dobrý, možná spíš asi politický gesto nebo co. Já si jenom říkám, jestli už není trošku pozdě. Ta písnička už má přes 20 let. Jako. Taky tohle se děje v hudebním průmyslu. Black Eyed Peas a I've Got a Feeling dáme za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
3: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
2: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2, říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
3: Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
5: Zlínský kraj, to nejsou jenom města na cedulích.
6: To jsou místa, kam se vracíš.
5: Lidi, které znáš.
6: A věci, na které jsi hrdý.
5: Na Hit Radio Zlín.
6: Žijeme Zlínský kraj.
5: Celý měsíc budeme hledat to nejlepší z našeho regionu.
6: Kam si jít zaběhat?
5: Kde vyrazit do letního kina?
6: Kam se chodíš v létě ochladit, nebo kde to prostě žije?
5: Zapoj se i ty na hitradiozlín.cz a vyhrávej lístky na ty nejlepší festiáky ve Zlínském kraji.
6: Žijeme Zlínský kraj.
5: Celý květen na Hit Radio Zlín.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
10: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
9: Souhlasím.
11: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky
13: CZ.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
18: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
18: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
18: Já,
17: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
20: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: My Blood Running, Ray Dalton u nás na Hit Radio a za pár minut jeden svaz českých bohemů. Máme rádi všichni, dáme si vohnouty, ale teď jedna čerstvá zpráva. Říká vám něco jméno Los Emil, ne? Už jste asi slyšeli. Los Emil, to je vlastně taková slavná postava, no tak ona to byla reálná postava, slavné zvířátko prostě, které nám tak chodilo po Šumavě, po hranicích a bylo v podstatě jako lákadlem atrakcí, jo? Tak představte si, že Los Emil to dotáhl tak daleko, že je o něm i film, no jo, a bude v kinech. Takže kdybyste si chtěli připomenout to jeho putování po českých lusích a hájích, tak můžete vyrazit do kin, samozřejmě spíš do těch menších, než do nějakých velkých multiplexů, ale tam bude právě snímek o tom, jak se Los Emil stal miláčkem celého národa, a to nejenom u nás, i v Rakousku a v Německu, protože on byl kosmopolitní, on tak jako přebíhal, ty státy mu nedělali problém, jo, využíval velmi dobře šengenského prostoru, takže chodil si každou chvíli někam jinam. Takže Los Emil dokonce bude i v kinech. Vřele doporučuji snímek takhle. Jo, nečekejte, že to bude kreslený, ani nečekejte, že to bude vtipný. Je to prostě spíš o tom, o hezké přírodě a o tom, že sem tam někde vykoukne los. A že jsme mu říkali Emil. On sám to doteď neví. Vohnouti a svaz českých bohemů a za chvíli Rudimental. To je muzika u nás na Hit Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky,

0: Rudimental a taky Ella u nás na Hit Radio. Tohle vám dáme za chvíli, to je taky Ella, ale Golding v tomhle případě. I Need Your Love, budeme hrát za pár minut v spolupráci s Calvinem Harrisem. No a to je vlastně jedna z těch úplně posledních teček, alespoň pro dnešní odpoledne, protože no, třetí hodina se blíží, to znamená, že vaše nejoblíbenější odpolední show už je připravena. Ode mě snad ještě poslední připomenutí, nezapomeňte dneska na všechny Valdy, protože Valdemarové mají svůj svátek. Kuba Urban se loučí, ahoj!
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu.

0: ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
15: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
15: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
17: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
18: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
19: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
20: Já ho už naplánovala.
21: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
19: Prosím, posadíme naše do restaurace.
20: A budem řádit.
21: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pojďme na silnice, Zástřizli na Kroměřížsku, Staré Hutě na Uhersko Hradišťsku, je tam v délce asi 5 kilometrů neprůjezdný jízdní pruh, pracuje se tam na 4 úsecích silnice, je tam kyvadlový provoz. Další dopravní uzavírka na vás číhá u Břestu na Kroměřížsku směrem k tankovací stanici Ono, tam se taky maká. No a jak se tak dívám, mělo by to být všechno, pokud vás mám na cestách, buďte opatrní a pokud víte víc, určitě volejte info. Vaše dopravní na 800 511 611.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Kroměřížská psychiatrická nemocnice staví nový pavilon. Secesní areál doplní minimalistická moderna. V pavilonu za 768 milionů korun budou akutní lůžka, kterých je v nemocnici nedostatek. Nová budova má být hotová na podzim roku 2027 a od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Ve Zlíně se do konce roku upraví 45 důležitých křižovatek. Doprava ve městě bude plynulejší a přednost dostane hromadná doprava a záchranáři či hasiči. Chytrý systém řízení bude fungovat také v sousedních Otrokovicích, kde letos upraví 3 křižovatky a příští rok další 2. Na obyčejné krmení toulavého psa v egyptské Káhiře jen tak nezapomene jedna z místních žen. Za pohození jídla hladovému zvířeti ji zatkla policie. Stalo se tak v době, kdy Egypt sužují útoky toulavých zvířat. Podle odborníků k agresivitě psů přispívá konzumace zbytků potravin a masa.
10: Hokejový servis Hit Rádia.
13: Švýcarský útočník Sven Andrighetto vede po základních skupinách produktivitu hokejového mistrovství světa v Curychu a Freiburgu s náskokem 2 bodů. V 7 zápasech si připsal 13 bodů a s 9 asistencemi se dělí i o pozici nejlepšího nahrávače s Kanaďanem Sidneym Crosbym. Nejlepším střelcem je se 7 trefami Lotyš Rudolf z Balcers. Statistikám brankářů vládne Švýcar Leonardo Giannoni.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
16: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
15: www.elektrološák.cz.
10: Počasí v 5 slovech.
0: Venku vedro, jsou tam 30.
10: Hit Radio Zlín.
0: Krásné horké odpoledne, 2 minuty po 15. Jste s Mončou, celý květen na Hit Radio Zlín vyrážíme ven na místa, která milujete, na akce, kde to žije a za zážitky, které dělají náš kraj naprosto jedinečný. No a tenhle týden řešíme otázku, která dokáže rozdělit festivalové fanoušky možná víc než hudební program. Buďte napříjmu, podrobně.

0: To je romantika. Přesně tak, celý květen na Hitradiu Zlín vyrážíme ven na místa, která milujeme, na akce, kde to žije a za zážitky, které dělají náš kraj naprosto dokonalý a jedinečný. No a tenhle týden řešíme otázku, která dokáže rozdělit festivalové fandy možná víc než hudební program. Jaké je top nejlepší festivalové jídlo? Protože přátelé, co si budem? S plným břichem to je prostě parádička, protože ruku na srdce, někdy si člověk po festiáku pamatuje víc než ten dokonalý burger nebo voněvou klobásu, než samozřejmě kapelu, která tam skákala, že jo, každý to má nějak, jo. Takže co přátelé, jste tým langošů, trhaného masa, hranolek, halušek, palačínek nebo nedáte dopustit na klasickou poctivou klobásku? Pište, dejte nám vědět, pište svoje tipy. Zážitky, posílejte hlasovky na WhatsApp, zapojte se taky na hitradiozlin.cz. Během týdne zjišťujeme, které festivalové jídlo je ve Zlínském kraji absolutní topka a pozor, každý den v naší odpolední show rozdáváme jednomu z vás lístky na Karpaty Fest, festival plný muziky, dobrého jídla a letní atmosféry pod širým nebem a mě už to tady blikalo, už zase přestalo, OK, tak volejte právě teď, pokecáme o tom, co na festivale chutná nejvíc právě vám. No a třeba vyhrajete, zrovna vy.
1: Žijeme Zlínský kraj. Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly.

0: Úžasná Nirvana na vlnách Hit Rádia Zlín.
1: Žijeme Zlínský kraj.
0: Přesně tak, přátelé, tenhle týden otevíráme další téma, které umí na festivalu rozpoutat větší debatu než to, kdo hraje na hlavním čase na hlavní stage. Jaké je to totiž úplně to úplně nejlepší top festivalové jídlo a dovolala se velké štěstí a lupeny na Karpaty Fest získává Adélka ze Zlína. Čau, Ady.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, velké gratulace, 19. ročník rodinného hudebního festiáku od 26. do 28. června. Zámecký park Slavičín, skvělé kapely, jak jinak, Škvor, Lucie, Ben Kristová, Kateřina Marie Tichá, civilní obrana, spousta dalšího. Ty díky tomu, díky věrnosti, že nás ladíš své Hit Radio Zlín, vyhráváš dva lupeny na tuhle skvělou akci, velice oblíbenou. Na co konkrétně se nejvíc těšíš, Ady?
2: Já se těším na Bena Kristová, protože byl teď ve Zlíně a já jsem nemohla jít, takže si to vynahradím. Na civilní obranu, kterou jsme objevili s kámočkou loni na Lážo Plážo Festu. A vlastně vždycky měli koncert někde daleko, takže teď jsme úplně natěšené a mám právě tady vedle sebe kamarádku, se kterou půjdu, takže už tady skáče radostí a těší se moc.
0: To je šťastná, Ady, že má takovou kámošku, že? Adélko, ale samozřejmě neunikneš ani mé zpovědi, protože hledáme to nejlepší top festivalové meníčko. Když jdeš na festival, třeba festival jídla, co ochutnáš jako první, slané nebo sladké?
2: Slané.
0: Slané. A proč?
2: Potřebujeme dobrý základ. Na to, aby jsme si mohli dát i něco tekutého.
0: A pak sladkou tečku.
2: Tak, když je potřeba potom přidat energii nějakou, když už je moc tančeného, tak si dáme i něco sladkého.
0: No a jaké nejdivnější nebo nejzajímavější jídlo si kdy na festivalu ochutnala?
2: To byly asi červy v parmazánu.
0: Wow, tyjo, tak to klobouček. A byla i nějaká ohnivá voda v tobě, anebo to bylo zastřízlivá při plného vědomí?
2: Právě viděla jsem to až v totek, sama jsem si to moc nepamatovala.
0: Dobrý, Adélko, tak prosím tě, dva lupeny od Hit Rádia Zlín jsou tvoje. Uži si to s kámoškou, velké gratulace přijdou ti mailem a buď napříjmu, čau.
2: Děkuji moc, ahoj.
0: Ahoj.
1: Žijeme Zlínský kraj. Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji. Hit Radio.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: Ahoj, baví tě filmy a seriály? A chtěl bys si s Mijakem zahrát? Právě teď hledáme nové dětské herce. Můžeš poznat nové kamarády a zažít něco nezapomenutelného. A neboj, zvládne to každý, tak se přihlas na casting a třeba se uvidíme. Těším se na tebe a nezapomeň, hvězda můžeš být právě ty. Casting proběhne v sobotu a v neděli, 30. a 31. května v Epicentru Zlín Film Festivalu v budově UTB v Přízemí. Více informací najdeš na castingovka.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marina 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

krásnou horúčavou středu. Jaj, to se potíme a zjištěme, kde všude máme potní žláze, aniž bychom o nich věděli. Venku je naprosto luxusně, já to miluju. 15.30, aktuální čas, ladí vás to nejlepší vlny Hit Rádia Zlín. A přátelé, máte rádi čaj? Nemyslím teď jako horúčavý, klidně ledový. To možná děláte něco pro své mládí. Normálně vědci zase bombasticky jako objev zjistili, že lidé, kteří pravidelně pijí čaj, vykazují známky pomalejšího stárnutí. Prostě vypiješ čaj a pamětníci určitě si pamatujou skvělý snímek, což takhle dáci špenát a ráno lezete po čtyřech s pamprskama. Nejlepší výsledky měli ti, kteří si dopřávali asi 3 šálky denně. A je jedno, jestli je váš favorit zelený nebo černý čaj, důležité jsou hlavně antioxidanty, které pomáhají chránit naše milované buňky, prospívají srdci i mozku. Takže až si dnes uděláte čaj, můžete mít dobrý pocit, že neděláte jen pohodu, ale možná i něco pro mladší verzi sebe sama. A za mě čaj tein dokonce líp funguje než kofein. Tuhle jsem si dala půl litru zelenýho a šla jsem spát asi za týden. When

0: Přátelé, nevím, jak to máte vy, ale když je takhle nádherně, sluníčko svítí, člověk zavře oči a už je tam někde u oceánu, u moříčka, už mu to vošplouchává, ty spálené nožky. A přátelé, my vás tam pošlem, fakt. Vyhrajte si dovolenou za 40 tisíc, to by byla pecka, co? Ne? No jasně. Poslouchejte Snídaní šampionů na Hit Rádiu Zlín, nalaďte si své oblíbené Hit Rádio. Dovolejte si jako první na bezplatnou linku, tipněte si výherní sedadlo v našem virtuálním letadle, hele, a můžete normálně letět. Kdy hrajeme? Každé ráno od pondělí do pátku ve Snídaní šampionů v 6.50, v 8.50. Pokud vás zajímají podrobnosti, jakože rozhodně, protože kdo vám dá tady 40 tisíc, jo Karle, a leď, mrkněte na náš web www.hitradiozlin.cz.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
7: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
6: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
9: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
10: Souhlasím.
11: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
12: Kikary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rockfest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rockfest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: zlepší si náladu.

15.52, přátelé. A je mezi námi. Je mezi námi. Česko má nového miliardáře. V Eurojackpotu padla historicky nejvyšší výhra přes 2,9 miliardy korun. A ten výherce, vždycky to padalo v Německu, vždycky nás to tak jako lízalo. A teď si to konečně sedlo. Takže Karle, jestli ty prachy máš doma, koukej se ozvat.

0: Krásnou středu, jdeme na aktuální informace, ladí vás Hit Radio Zlín. První zastávka klasicky na našich cestách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, připomínám Zástřizly na Kroměřížsku, Staré Hutě na Uhersko-Hradišťsku. V délce asi 5 kilometrů je tam neprůjezdný jízdní pruh, pracuje se tam na 4 úsecích silnice, opravuje se tam povrch vozovky. Další omezení, dopravní uzavírka u Břestu na Kroměřížsku, tam se také pracuje na silnicích. Dávejte na sebe pozor, je to směrem k motorestu Břest. Ode mě vše, kdyby cokoliv, jsem tu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlín se snaží přilákat nové obyvatele. Loni nachystal akci Su Zlíňák, kde každý, kdo si zapsal trvalý pobyt ve Zlíně, dostal 10 000 korun. Od začátku června nově zavádí kartu občana, což jsou slevy na vstupy do kulturních a sportovních zařízení. Slevu nabídne památník Tomáše Bati, Zlínský zámek a třeba městské divadlo. V září bude do systému zapojena zoologická zahrada na Lešné a městská firma Steza, která provozuje kryté lázně a koupaliště. Nebezpečné topoly u obchodu ve Velkých Karlovicích pokáceli hasiči. Podle úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových u nich hrozil pád větví a tím i možné ohrožení lidí nebo škody na majetku. O bezpečné pokácení stromů se postarali hasiči ze Vsetína. Aby z vás podvodníci vysáli peníze, vydávají se za leckoho, například za falešného bankéře, policisty anebo úředníky. Nově se také zaměřili na zákazníky čínského tržiště Temu. Pokud vám bude někdo po objednání u tohoto obchodu volat a vyžadovat adresu, je to podvod. Obchodník přece vaši adresu zná a nebude ji po vás chtít znova. I v tomto případě proto platí zavěsit. Zítra bude jasná obloha, trochu se nám už ale ochladí, naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia, na Vsetínsku jen 17.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
7: Hit Radio Zlín.
0: Krásné středeční odpoledne, doufám, že máte za sebou pohodový den a před sebou ještě pohodovější odpoledne. Čeká nás další hodina plná hitů, dobré nálady a možná i malého útěku od pracovních povinností. Samozřejmě jen hudebně. Budeme taky řešit festivalové dobroty, letní plány, přidáme muziku, kterou si můžete zpívat klidně i v koloně cestou domů. Jsem Monča, volume doprava.

10 minut po 16. Hladí vás zítra Radio Zlín a fandové seriálu Hra o trůny z Bystřete bude tady. Irský herec Aidan Gillen do Zlína míří a pokud se chcete svého idolu dotknout, aspoň pohledem, anebo člověk nikdy neví, tak prosím vás, bude tady v rámci filmového festivalu. Většina diváků si ho možná pamatuje jako vychytralého malíčka, objevil se samozřejmě i v dalších seruších, je to prostě hvězda, jinak by sem vůbec nejel. Ve Zlíně představí nový film, je to film o mladé houslistce, která hledá vlastní cestu mezi tradiční irskou muzikou a to, co od ní očekává okolí. No a pokud chcete slavného herce vidět naživo, hele ticho, teď je to jenom mezi námi, jo. Dorazí na červený koberec před kongresovým centrem Zlín v neděli od 18 hodin. Takže čistě mezi námi, bude tam...

0: čekají skoro 2500 běžců, takže jestli uvidíte někoho běžet kolem vás dobrovolně v neděli ráno, není to útěk před pondělím, ale sportovní výkon. A pozor, tohle je teprve rozjezd. Už ve čtvrtek startuje také Zlín Film Festival, který potrvá až do 3. června, mysleno zítra, přátelé. Takže ve Zlíně nás čekají dny plné filmů, sportů, zážitků, celebrit, setkávání, prostě tohle období milujem a samozřejmě hledání parkovacího místa.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete selské cigáro, ideální na grill za skvělých 109 korun. Kuřecí stejky chlazené, kilo za výtečných 99 korun. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prostě posadíme naši do restaurace
7: a budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
9: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
18: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
18: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já, sicher.
18: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
20: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
21: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: pocity, Tomáš Klus, 16:28 letí vás Hit Radio Zlín a teď pozor, přichází zpráva, která zásadně změní váš život, nebo spíš vůbec ne, ale je tak krásně zbytečná, že si ji prostě dáme.
1: NZ-ko, NZ, nejzbytečnější zpráva.
0: Představte si malou housenku, takovou tu nenápadnou, co si žije svůj klidný život někde na listu a řeší maximálně to, jestli je ten list spíš k snídani nebo k obědu. A teď přijde věda. Ta totiž spočítala, že taková housenka během dne změní směr pohybu asi 147krát. Ano, 147krát. A teď to nejlepší, většina těchto změn směru nemá žádný důvod. Prostě si housenka řekne, půjdu doleva, doprava, nebo víš co, otočím se. A zbytek? Ten je odborně označen jako pravděpodobně jen protože, proč ne? Ale my si teď dovolíme malou paralelu k lidskému životu. Kolikrát za den změníme směr my? Kolikrát otevřeme ledničku, i když přesně víme, že tam nic není a přesto koukáme, doufáme v zázrak? Kolikrát vezmeme mobil do ruky, aniž bychom věděli proč? Možná jsme vlastně jen trochu větší housenky s lepší marketingovou strategií.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: kalendáři se na nás mě je rozpálená 27. květen, ladí vás Hit Radio Zlín a přátelé, dnes je Mezinárodní den vider. A možná i proto připomínáme jeden z nejroztomilejších faktů. Vidry se drží za tlapičky, aby od sebe při spánku neuplavaly. To je tak, jo, to míjí. A na Facebooku Hit Radio Zlín už máme i reakci od Míši. My jsme se reinkarnovali, asi jsme vidry, s manželem se držíme taky pořád za tlapky. To je krásný, já se taky držím za tlapky, s mojí fanečkou.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.

0: www.koupaček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Přátelé, ten jeho hlas, to je něco. To je prostě příval emocí. Úplně dokonalý Luis Capaldi na vlnách Hit Rádia Zlín. A mě tady naskákaly vaše zprávy na WhatsAppu 6713 1305. Díky, že nám sladíte, díky, že píšete, protože to je někdy taková ta práce v tom rádiu, jako když jste tady sami a díváte se do ty zdi a hrajete se jako na rádio. My máme takový syndrom, my moderátoři strašně trpíme samomluvou, ale úplně brutálně, jako jo. A třeba za mě je úplně super, že už vymysleli takový ty pecky do uší, protože já dřív, když jsem si jako broukala a mluvila a prostě rohlík s rohlíkama vždycky v obchoďáku, jako který mám vzít a tak dále, tak se na mě jako dívali, hele, ježišmarja, ta holka paní už je jako, a za zrny tam dobrý. A teďka vlastně už si všichni švidraj a je úplně jedno, jako jestli tam máte tu pecku nebo ne, takže to za to díky, jo. Ale zpátky k vašim vzkazům. Moni, čau, zdravím z práce ze Vsetína, právě vás posloucháme v kanclu, aby nám to líp utíkalo, díky moc za muziku, za tvou energii, ta nás drží nad vodou. Mirka, pracovní kolektiv, Miri, děkuju moc. Ahoj z auta, na cestě ze Zlína do Uherského Hradiště. Ladíme vás každý den a jste náš spolujezdec číslo 1, Michal, Barča a Luděk. Posloucháme vás doma při vaření ve Zlíně, rádio jede, kuchyně voní, nálada je díky vám hned lepší, díky moc, Míša. A já moc krát děkuju za ty zprávy a doufám, že vás potěší i tahle nádherná roková partička, skvělý sexy frontman, jak jinak holky,

0: Krásné středeční odpoledne, stále s námi vlny Hit Rádia Zlín, je 16.59, jdeme na čerstvé informace. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na silnici 50 mezi Zástřizlime na Okroměřížsku, Staré Hutě na Uhersko-Hradišťsku. V délce asi 5 kilometrů je neprůjezdný jízdní pruh, pracuje se tam na 4 úsecích silnice. Aktuálně je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, opravuje se tam povrch vozovky. Je to směrem k motorestu Samota. Dále u Břestu na Kroměřížsku, tam počítáte také s řadou omezení, opravuje se tam také silnice a je to směrem k motorestu Břest. Ode mě vše. Pokud vám dělám parťáka za volantem, jsem tomu moc ráda, dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínský kraj spustí v červnu nové linky cyklobusů do Bílých Karpat. Ke stávajícím cyklobusovým linkám do Hostýnských vrchů, Beskyd a Chřibů tak přibudou další, zejména pro obyvatele Uherskobrodska, Bojkovicka a Uherskohradišťska. Nové cyklobusy budou jezdit od 14. června do 28. září. Praktičtí lékaři budou nejspíš už od července předepisovat výrazně více léků než dosud. Ministerstvo zdravotnictví chystá změnu, která má hlavně chronicky nemocným pacientům ušetřit zbytečné obíhání specialistů kvůli receptům. Nová pravidla se dotknou více než tisícovky hrazených léků. Rezort tvrdí, že zlepší dostupnost léčby a nezvýší náklady zdravotních pojišťoven. Změna se týká léčiv s takzvaným preskripčním omezením označeným symbolem E. Nedostatečná nabídka bytů a domů žene jejich ceny na nové rekordy. Podle dat ČSOB indexu bydlení byty v prvním čtvrtletí meziročně podražily o 12,5% a rodinné domy o více než 9%. Rychle zdražují také stavební pozemky. Zítra nás čeká jasná obloha, trochu se už ale ochladí. Naměříme mezi 19 až 22 stupni Celsia.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz
1: Hit Radio Zlín.
0: Přesně tak, jsme Hit Radio Zlín, krásné, přesně vypečené středeční odpoledne. Právě začíná další hodinka, ve které vám budu dělat společnost, ať už jste v práci, na cestách, nebo si jen užíváte klidnější tempo dne. Čeká nás samozřejmě mix té nejskvělejší muziky, aktuální informace, letní pohodička, která se nám už pomalu dere do éteru. Jsem Monča.

Vypečenou středu, 10 minut po 17, stále v peči toho nejlepšího, ladí vás Hit Radio Zlín. A teď to mám, přátelé, prosbu fakt od srdce. Já, milovnice zvířátek, těch našich úžasných andělů, prosím, prosím, nezapomínejme na ně v létě. Oni si sami neřeknou, že je něco bolí, pálí. Každý rok veterináři řeší případy pejsků, kteří skolabovali z horka, zavření v autě na rozpáleném asfaltu nebo po dlouhé procházce ve vetru. A přitom fakt často stačí tak malinko, stín, voda, klid a trocha ohleduplnosti. Co si budeme? Každý den o tom slyšíme. Buďme proto i všímaví, pokud pejska nemáte, ale vidíte, že někde trpí zavřený v autě. Víme, že pejs pro svého pána, pro svého člověka udělá naprosto všechno. Půjde dál, i když už nemůže, bude čekat v rozpáleném autě, protože vám věří, že se jednou vrátíte. Tak buďme v těchto horkých dnech jejich rozumem my, protože pár minut nepozornosti může stát život toho, kdo nás miluje úplně nejvíc. Moc krát děkuju za tyhle úžasné anděle na čtyřech nožkách a posílám One Republic. Hrajeme.

0: Španělsko-německý fešák, popový zpěvák Alvaro Soler na vlnách Hit Rádia Zlín. A teď, přátelé, pro kruťáky z Kruháče do Pohořelic a pro Rozárku, pro skvělého chlapíka s obrovským srdéčkem Honzina Pechu, pro krásný den, partičko, ať ten zrzavý mok letí s chutí. Určitě sedíte na zahrádce a je vám skvěle. Přátelé, den se tak jako pomalinku blíží, už si jako balí baťoch. Je to krásný, jak prostě na tom jaře a v létě to světlo se nás drží daleko déle a déle. Ale než začneme bilancovat, je to takový krásný rituál. Má ho hodně lidí, že si večer třeba uléhne a říká si, co se mu povedlo, co se mu nepovedlo, komu pomohl, kdo ho naštval, koho on naštval. Prostě ten den si tak spláckne, zapřemýšlí. No i my rekapitulujeme. Třeba zavzpomínáme na naši snídaní šampionu. Už za chviličku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Lednice Liebherr s plnou 10letou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
18: Aha.
19: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
18: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
19: Ale no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2, říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
20: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
18: Je to tak, zítra 16:20.
19: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farná, kapela Mirai, vzpomeneš si vzpomínka na úžasného Davida Stipku. 17.31 aktuální čas. Přátelé, den nabírá na obrátkách. Pojďme se mrknout, co jsme dneska probrali. Ve vysílání jsem dnes mluvila třeba o tom, že pokud se v neděli chystáte přes centrum Zlína MHD, chce to trošičku trpělivosti, festivalový půlmaraton totiž zamíchá trasami i jízdními řády, které spoje pojedou objížďkou a cesta do práce nebo za zábavou může být tentokrát trošičku delší, tak to všechno sledujte, ať jste v obraze a nemáte někde nervy nebo nečekáte na spoj, až vás obroste mechem. A dostalo se i na silné téma pěstounství. Zlínský kraj hledá nové pěstouny, hlavně pro starší děti, sourozence nebo děti s handicapem, protože dát dítěti domov není jen o bydlení, ale hlavně o pocitu bezpečí, lásky a jistoty. No a to všecko jsme krásně prolínali skvělou muzikou, jako je třeba tahle. To vždycky, když slyším Julia, tak vidím tu nádhernou, nádhernou Michelle Pfeiffer. Viděli jste ten film? Je starší, ale je stále sexy a vynikající. Vřele doporučuji.

0: Přátelé, kamarádi, zítra to rozjedeme na plný pecky. Ve Zlíně startujeme naplno 66. ročník Zlín Film Festivalu. Naše město se vzedme. Na několik dní se promění v jedno velké filmové hřiště. Od zítřka jedou projekce, besedy, výstavy, muzika, zábava na každém rohu. Děti čeká slavnostní zahájení s premiérou pohádky Máma a táta jsou boží a taky speciální moment. Hurvínek dostane zlatý střevíček ke stým narozeninám. Večer to pak na náměstí Míru rozjede Monkey Business. No a kdo má rád filmy pod širým nebem, ten si přijde na své. Letní kino jede speciál Stevena Spielberga, začíná legendárním Jurským parkem. Takže Zlín prostě na pár dní není jen město, ale jeden velký filmový zážitek.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl, nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí. Musíte ji umět zkrotit.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio
9: Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Hit Rádio Zlín. When I was 6 years old.

Největší hudební hvězda současnosti, skvělý muzikant Ed Sheeran bourá aktuálně všechny žebříčky svými singly. Víte, že i pojmenovává si své kytary? Do jeho sbírky patří Lloyd, Felix, Cyril, Trevor, Kate, Nigel, James II. No a v jeho rodině jsou sami umělci. Taťka je, zabývá se historií umění, maminka navrhuje šperky a brácha je skladatelem vážné hudby. Skvělá, povedená rodinka. No a my popojedem 17.54 a ještě než si dáme aktuální servis, třeba... Dua Lipa. Hele, mehity. Fajn středu s námi.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Se zúženou vozovkou počítejte na Příkré ulici ve Vizovicích. Pracuje se taky na hlavním tahu přes Hošťálkovou. Tady se setkáte i se semafory. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Kytary na hlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
3: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS Plus, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS Plus jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
2: Jak už zaznělo, zaplacení daně není složité, možné je online prostřednictvím portálu Moje daně. Poslední volné místo ve vedení dolní komory je nadále neobsazené. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou, místopředsedkyní sněmovny. V nynější volbě je jedinou kandidátkou, v dalších dnech proběhne druhé kolo této volby. Okamžité platby budou možné od příštího roku i v eurech, oznámila to Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá, uvádějí to vinaři z jižní Moravy. Réva zatím nezačala kvést, kvetení očekávají za 1 až 2 týdny podle lokality. Starosti jim ale dělá sucho, které může ohrozit spíše mladé vinohrady.
4: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
5: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
4: www.elektrološák.cz.
2: Do rána většinou jasná obloha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích ještě chladněji. Ve čtvrtek pak jasno polojasno, na severu a východě během dne kupovitá oblačnost. Ochlazení na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a vítr mírný od severozápadu.
6: Krásný dobrý večer s vámi už Leona Děnděši. Hity na přání startují právě teď, protože je tady středa, kde hitu na přání je co? No přeci třeba Katy Perry, David Kushner a co bude dál, je na vás, kamarádi. Tak si napište a my startujeme.

David Kushner Daylight. Středeční večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Leona. Doufám, že se máte krásně, že už máte padla v práci. Dejte vědět, co děláte a co vám zahrajeme. Napište mi na 777 937 777 nebo můžete taky na můj Instagram Lea Gion Gio. Si takové to typicky české příjmení, známe. Tak doufám, že se máte báječně. No a song jako první vykopávám já pro nás všechny. Tak jak už je tradicí, tak posílám vám všem tuhle skvělou věc. Stinga, Fields of Gold. Miluju. A dneska mám takovou přemýšlecí a tuhle píseň jsem slyšela z jiného rádia a říkám si, ty brďo, to já dneska musím zahrát i u nás. Tak příjemný poslech a napište si, co budeme hrát dál.

0: Head, taneční pecka z Eteru Hit Rádia, hezký dobrý večer, minutku po čtvrt na sedm. My pokračujeme dál, píše nám tady Lukáš. Dobrý den, Leonko, mohli byste prosím zahrát Earth Song od Michaela Jacksona. Písničku posílám všem posluchačům, všem fanouškům Michaela a samozřejmě taky moderátorce do studia. Děkuji, Lukáš. Luky, moc děkuju, protože tenhle song je nádherný. Si ho dáme celý za moment z Eteru Hit Rádia. A vy si pište dál na 777-937-777. Hezký večer.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: www.tipsy.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Linkin Park, Up From The Bottom, s vámi taky Lea, hezký dobrý večer. Půl sedmá je tady a já bych strašně ráda slyšela někoho z vás z éteru Hit Radio, takže volejte ke mně do studia a pojďte vysílat se mnou. Ne, že mě tady necháte samotnou. Takže 800 937 937 je to zlaté číslo ke mně sem do studia a já to někomu z vás zvednu, no a vy si řeknete, co chcete zahrát, pokecáme, jak se dneska máte, polovina týdne za námi, polovina před námi, takže už nám tady někdo drnčí a já se ptám. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, Lanko, tady Blanka.
0: Blanka, ahoj, Blani, odkud voláš?
1: Momentálně z Písku.
0: Z Písku, tak nám řekni, jakou jsi měla středu, jak to zvládáš, polovina týdne?
1: Středu, tak jako asi všichni pracovní, teďkon částečně pracovní odpočinkovou, protože trénuju dětičky, takže to je práce, zároveň odpočinek.
0: To je krásný, co trénujete.
1: Já trénuju gymnatlon, je to taková všeobecná pohybová aktivita pro dětičky, malinký od 2,5 let.
0: To bych taky potřebovala. Neděláš něco pro 40? Kde seš? Máme tě tam? Blani? Blaničko, ty jsi nám utekla, halo, halo. Blaničko, zkus zavolat ještě jednou. Blanička nám zmizela, to vůbec nevadí. Asi se lekla toho, jak jsem řekla, že jestli tam nemá něco pro 40. Každopádně nevím, co Blanička chtěla zahrát, tak když tak 800 937 937, Blani, volej ještě právě teď. Nebo někdo z vás, protože nám to vypadlo úplně celý všechno. Tak já vám tam zatím pošlu takový typický letní song Love Generation, Bob Sinclair. To se k tomu počasí hodí, co si budem. No a vy mezi tím volejte 800 937 937, právě teď jsme Hit Radio, hezký večer.

0: pro všechny maminky Spice Girls. O tohle si napsala Lenka. Ahoj Leonko, zahraj nám Spice Girls pro všechny mámy, protože my ženský jsme nejsilnější na světě. Díky moc. To je tak hezký. Ano, jsme nejsilnější, ale samozřejmě potřebujeme i tu druhou polovičku. Ty naše pány, chlapi, muže. Každopádně pište si dál na 777-937-777, co byste chtěli slyšet z éteru Hit Rádia. Za chviličku Topic, Poetika, nebo taky Kelly Clarkson a doplní je Teddy Swims a jeho Lose Control.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3+1 v Chomutově za 2 649 000, byt 1+1 ve Cvikově na Českolipsku za 1 580 000, rodinný dům v Černovicích na Pelhřimovsku za 5 990 000, rodinný dům ve Starém městě na Uherskohradišťsku za 8 350 000 a byt 2+1 v Karlových Varech Drahovicích za 3 299 999 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
8: Já ho už naplánovala.
9: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
7: Prostě posadíme naše do restaurace
8: a budem řádit.
9: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Hezký dobrý večer s vámi, Lea. Hity na přání pokračují dál. Pište si na 777 937 777. Teď už Gigi D'Agostino.

0: a Nico Santos. Co budeme hrát dál? Volejte na 800 937 937 a to právě teď. Nenechávejte mě tady samotnou. Takže linka je volná 800 937 937, ať vám můžu splnit vaše středeční hudební přáníčko, co rádi posloucháte. A nebo třeba chcete skrz éter Hit Rádia někoho pozdravit. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Marek.
0: Marek?
1: Marek.
0: A odkud voláme, Máro?
1: Z kabiny traktoru.
0: Z kabiny traktoru? Ty teď jezdíš někde po poli?
1: No už budu končit.
0: Ježíš, to je skvělý.
1: Na krmení.
0: To je skvělý. Vypadáváš mi. Haló, Máro. Já tě neslyším, jsem z toho smutná. Tak zkusíme někoho dalšího. Haló, haló, kdo je tam?
2: Dobrý den.
0: Ahoj. Co ti zahrajeme?
2: Já bych chtěla, prosím, zahrát písničku Happy z filmu Já padou dva.
0: Ještě jednou?
2: Prosím?
0: Z koho? Happy?
2: Písničku Happy.
0: A od koho to je?
2: Od Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, dobře. A komu to pošleme?
2: Všem posluchačům a taky všem, co pracují v Radiu Orion a taky hlavně pro moji mamku.
0: Ježíš, to je hezký. A jak se jmenuje maminka?
2: Anička.
0: Anička. A jak se máš? Do který chodíš třídy?
2: Do čtvrtá.
0: Kam?
2: Do čtvrté třídy.
0: Do čtvrté třídy, tak to je krásný. A co děláte teď s maminkou?
2: Teďka budeme dělat večeři.
0: Večeři, dobře, tak ať vám ta večeře vše povede a jde vám ta práce rychle od ruky a já vám Pharrella Williamse Happy posílám právě teď. Měj se krásně.

0: Imagine Dragons a my vám hrajeme hity na přání jenom podle vás. S vámi Leona, přeje vám dobrý večer, středa 27. května, chápete to, že vlastně teď už bude 6. měsíc a za půl roku jsou Vánoce, jaro téměř žádný, teď už máme léto, pak bude jenom ten podzim a zase zima, já vás nechci strašit, to je jenom tak mimo řeč, každopádně jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777, budeme hrát podle vás až do 21. hodiny, píšou mi tady holky ze Škodovky, ahoj Leonko, už jsme se delší dobu neozvali, ale neboj, posloucháme tě při každé odpolední. Tak dneska bychom si moc přáli, aby si nám pustila písničku od Marka Ztraceného, ať už je pátek. Jinak přejeme všem krásný zbytek sluníčkového dne a těm pracujícím, aby jim ta práce rychle utíkala. A tobě samozřejmě také. Děkujeme moc, krásný den, přeji super ženy ze Škodovky. Tak holčičky moje milovaný, posílám velký pozdravy. Volume doprava, protože za 4 minutky, po těch reklamách znáte to, přijde Marek Ztracený a modlitba za pátek.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: www.skutery.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.

Kimi Lovši a posloucháte Hit Radio. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. Píše nám tady Verunka. Ahoj lejčí. Tak takhle by dlouho nikdo neřekl. To je skvělý. Lejčí, lejčo, lejčinko. Díky moc, Veru. Prosím, zahraj Beatles All You Need Is Love. Je to naše svatební všem, co milují a jsou milováni. Jsi skvělá žena. Je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. To moc nechápu. Počkej, je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. Verča. Verunko, asi mi to vysvětli. A já ti samozřejmě Beatles All You Need Is Love pošílám nejen tobě, ale všem, kteří potřebují lásku, protože láska je krásná, to v jakékoliv podobě. Tak pokud vedle sebe máte tu polovičku, nebo nemáte, anebo máte skvělý přátelé, rodinu, máte zvířecí lásku, materiální lásku, prostě jakoukoliv, užívejte si to tady a teď. All You Need Is Love, Beatles. A co bude dál? Je na vás. Za chviličku ještě David Stipka a Pink, o tohle jste si napsali, tak pište dál.

David Stipka, Benji z Olítání, i tohle jste chtěli, tak jsme vám to s radostí zahráli. Pokračujeme dál, před námi The Boys Does Nothing, Aleša Dixon pro Haničku z Prahy, taky Lost Frequencies nebo Jeleni a spousty dalších skvělých hitů. Tak si pište 777

0: vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Hit Radio.
11: Hit Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.

0: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio. You tell all the boys no.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Čau, tak co, už plánuji vaši ten výlet?
2: Já ho už naplánovala.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
1: Prostě posadíme naše do restaurace
2: a budem řádit.
3: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.

0: Taky tady nahlas, burgery do ruky a jede se. Burger Rock Fest ovládne 6. června na Pajedla. Rockové kapely, skvělé jídlo a atmosféra, co tě doma fakt neudrží. Vstup zdarma. Burger Rock Fest. Doraž zažít pořádnou jízdu.
1: Hit Radio. Hit Radio.